cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem

0: do hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže
3: já
2: si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka aby vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

dnešního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pí a co pí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala jí Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsem vůně, kterou kladu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění na tréninky. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově mlýně. Ukrajina a Rusko se dohodli na třídenním příměří, které má začít platit dnes. A čekejme mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty mezi 15 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní ráno. Dva liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky, informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun. Dalších asi 300 tisíc získá Aquaklub Liberec.
2: K podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Stavební práce začaly předloni na podzim a potrvají až do června 2027. Pro veřejnost se má stadion otevřít příští rok na podzim. Oddíly aktuálně dojíždí do bazénů v Jablonci nad Nisou, Stráži pod Ralskem, Jičíně a Brandýse nad Labem. Dopravu si zajišťují přes autobusové dopravce a osobními auty. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
3: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Historický kolotoč, folklorní hudbu a program pro rodiny s dětmi nabízí dnešní tradiční pout na hradě Valštejn v Českém ráji. Program v předhradí a v hlavním areálu potrvá od 10 do 16 hodin. Lidé si budou moci také koupit regionální výrobky a zhlédnout ukázku řemesel. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří, které má začít platit dnes. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala, nerespektovala ani vlastní klec zbraní, který měl platit od 8. května. Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola proti Rumunce Kristianové, odvrátila 3 mečboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěly taky Jiří Lehačka a Nikol Bartuňková. Končí naopak Vít Kopřiva i světová 11. Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic. Počasí. A po ránu je zmenšená oblačnost, během dne pak čekejme převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přeháňka. Během večera bude obývat oblačnost většinou až do vyjasnění a teploty přes den 15 až 18 stupňů, na Českolipsku naměříme až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté, přejeme klidné a pohodové ráno, je 9. květnové. Zprávy nám otevřely naše ranní vysílání, ve kterém pro vás máme řadu písniček, ale také informací. Třeba tu z botanické zahrady v Liberci, kde jsou velmi zajímavé instalace z bavlny nebo spletených přízí. Jak to s nimi květinám sluší a ladí, dozvíte se hned v první reportáži. A máme pro vás i filmovou rubriku nebo vzpomínky Miroslava Horníčka na osvobození Plzně na konci druhé světové války. Tak nejen o tom budeme mluvit v první hodině dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Přejeme hezký poslech a pěknou sobotu k tomu.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Přesně 11 minut po páté raní, venku nám už ještě betají ptáci, tak nás probouzí do soboty 9. května. A k probuzení máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec první zajímavé téma. Pavilon M v botanické zahradě v Liberci ozdobily studentky Technické univerzity. Výstava se jmenuje Biotopy a endemity. Inspirací pro textilní díla byly právě rostliny. Studentky si témata semestrálních prací vylosovaly, některé z nich se věnovaly masožravým rostlinám, jiné třeba leknínům, sukulentům nebo květům rododendronu.
1: Tady vidíme zobrazení Banksie nádherné, což je australská rostlina, zvláštní tím, že vlastně její semeníky puknou po projití žárem. Je tady zobrazení zrození nového života po projití žárem, jakoby z popela.
2: Nikola Turecká je studentkou fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Její látkový obraz, inspirovaný světem rostlin, uvidí návštěvníci pavilonu M v botanické zahradě v Liberci.
1: Technika byla vlastně zvolená laser, protože symbolizuje ten žár a je to bavlna, která vlastně vytváří ty pukliny a pod ním se skrývá další textilie, která je růžovo-červená. Ta symbolizuje vlastně zrození toho nového života a samotný ty rostliny.
2: Techniku řezání textilie za pomocí laseru využila taky studentka Emma Fedorová.
3: Můj finální projekt byl vlastně zameraný na aridnou Afriku a Madagaskar a zameriavala jsem se hlavně na to sucho toho prostredia, kde vlastně moja finálna práca reprezentuje popraskanú zem alebo extrémne sucha v tých krajinách. Dielo sa skladá z dvoch častí, tá spodná časť alebo tá časť vzadu. Je to vygravírované, pripomína to sucho. Druhá časť môjho projektu je organza, ktorá má reprezentovať jemné žilkovanie rastlín, ktoré sa prispôsobujú na to extrémne sucho v tých krajinách.
2: Na druhé strane pavilonu vidíme zcela odlišné dílo. Má šedo-béžovou barvu.
4: Tady vidíme téma bonsaje, kde vlastně jsou znázorněný kořeny stromů bonsají, které jsou propletený mezi sebou a je to vlastně znázorněný pomocí techniky makrame, což jsou uzlíky a různý proplétání mezi sebou těch přízí. My jsme právě měli spousta zkoušek materiálové, kde jsme zkoušeli různý typy barev a nakonec se nám nejvíc líbily tyhle zemitý.
2: Popisuje svůj výtvor Naneta Výchová. Textilní umělecká díla v botanické zahradě lidé uvidí do 21. května. Z Liberce Karolí.

0: Minutu po čtvrt na šest je s vámi Český rozhlas Liberec. Den je zase o pár minut delší, slunce nám zapadne až v 8:30 a bude svým milovníkům dělat radost.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou vyrovnané, čekejte je od 5 stupňů ve Smržovce nebo Raspenavě až po 8 v České Lípě. A přes den bude tepleji než včera, maxima do 19 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, do večera se ale postupně vyjasní a slabou přehánku čekejte maximálně na horách. Další téma dobrého rána bude zajímat všechny rodiče, řidiče. Při přepravě dětí v autech na podsedáku bychom měli být opatrní. Proč? Vysvětlíme už za pár minut. Počkejte si.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: To byla kapela Jelen a její Všude zdejší a všude s vámi může být i Český rozhlas Liberec. Můžete nás totiž poslouchat i přes internet liberec.rozhlas.cz, třeba i za velkou louží. Teď už ale slíbené téma pro rodiče. Řidiče, většina z nich se snaží pro bezpečnost svých dětí udělat maximum a v autě to platí dvojnásob. Přesto při přepravě malých pasažérů spousta z nich dělá chyby. O správném používání autosedaček si Iveta Kalátová povídala s Markétou Novotnou z týmu dopravní bezpečnosti.
1: Chystáme celorepublikovou kampaň Cestuj s dětmi bezpečně, kde bychom právě tu pozornost chtěli věnovat dětským autosedačkám, protože děti, když jsou vlastně účastníci dopravních nehod, tak v poměrně vysokém procentu jsou právě v té jako pasivní roli, kdy je máme jenom v těch automobilech, oni vlastně nemohou toho moc ovlivnit, nemůžeme je tam moc kárat za to, že se jako nerozhlédli, že neměli přilbu, nebo že ty děti něco jako nedodrželi, ale jsou vlastně odkázáni na nás, na rodiče nebo na ty řidiče, kteří v těch autech jsou, a rodiče se bohužel dopouští celé vlastně řady chyb při tom poutání. Takže bude to taková jako osvětová kampaň, kde budeme informovat o spoustě zajímavostí, a byť se to možná zdá, že problematika autosedaček je tady s námi dlouho a že všem už je to jako naprosto zřejmé a známé, tak mnozí jsou vždycky překvapení, co se dozvědí.
2: No, například já, tak vidíte to, podsedáky. Já jsem měla pocit, že podsedák je fajnová věc už pro takové děti, které třeba už chodí do první třídy, i když jsou třeba menšího vzrůstu, ale vy jste mě teď tak trošku vyvedla z omylu.
1: Je to tak, že vlastně z hlediska té bezpečnosti, tak my je nedoporučujeme. Byť oni vlastně jako jsou takové, jako které legislativně stačí, to znamená, jako pokutu za ně nedostaneme, o body nepřijdeme, nebo body nám přidělené nebudou, ale z hlediska té bezpečnosti, oni vlastně jenom dokáží to, že to dítě vyzdvihnou do správné výšky, aby tam jakž takž vedl správně pás, především přes oblast vlastně klíční kosti a hrudní kosti. Nicméně to dítě vůbec není chráněno při bočních nárazech, kolem trupu, kolem hlavy. A nemluví o tom, když ten podsedák bude jenom, jak my říkáme s kolegou, takový ten polystyrenový bobek, ano, bez těch izofixů, tak tam opravdu při tom nehodovém ději se může stát to, že jako podsedák podklouzne pod zadečkem toho dítěte a vlastně při té zpětné reakci to dítě tou prdelkou už dopadne za ten podsedák a tudíž v tu chvíli tam ztrácíme i ten efekt toho správného vedení pásu, protože se na něm tak trošku jako přidusí, přiškrtí. Teď už máme ty možnosti těch autosedaček mít, tak je využívejme a využívejme je správně. A byť tady ta povinnost je, hrozí i 4 body vlastně přidělení řidiči v tom vlastně trestním bodovém systému za to, když dítě nebude v dětské autosedačce, tak mnohdy jsme opravdu jako nemile překvapení, přesně když narazíme před školou na rodiče, který přiveze 2-3leté dítě, které stojí na sedadle vedle řidiče opřené o palubní desku. My s hrůzou jako zjišťujeme, co ho k tomu vedlo, a on řekne, já tady bydlím jenom kousek za rohem, my máme školku prostě tady 0,5 kilometru a je to v pohodě, to se nám tady nic nestane. I tak se může stát. Opravdu může jít po hlavní, nedostane přednost a ta tragédie bude potom fatální.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré sobotní ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Lída Jiroutová vám ve zprávách řekne, jak v České Lípě připravují tender na provozovatel MHD.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: V Mimoni na Českolipsku nechali na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 000 korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Radnice v České Lípě kvůli přípravě dopravního tendru najela poradenskou firmu AGM Partners. Současná 10letá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení s ohledem na aktuální legislativu. Sluneční hodiny v rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích čeká přemalba. Stávající hodiny nejsou původní. Na jižní stěně rajského dvora se objevily při obnově kláštera v roce 2001. Jejich autorem je akademický malíř Jiří Komár. Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Motocyklový závodník Filip Salač zajel na tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto 2 11. čas. Zajistil se tak přímý postup do druhé části dnešní kvalifikace. A během dopoledne čekejme převážně velkou oblačnost na horách s možností slabé přehánky. Odpoledne bude ubývat většinou až do vyjasnění. Odpolední teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulici a uzavírka platí do začátku července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Do celého kraje vám přejeme hezký poslech a po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a za chvíli přidáme pravidelnou filmovou rubriku s pozvánkou do kina a z archivu jsme pro vás vybrali vzpomínky Miroslava Horníčka na osvobození Plzně na konci druhé světové války.
4: No teď se mu to vylíčil barviče se všem všudy. No on byl ne nadšený, on byl okouzlený. Říkal, to je nádhera. Jsem říkal, no to nebudete vysílat. On říkal, jak to, že ne? Budem. Jsem říkal, to nemůžete vysílat. On říkal, proč?
0: Tak co myslíte, proč se to nesmělo vysílat, nebo se to případně vysílalo? Dozvíte se po 17:45. Teď jsou 2 minuty po 17:30, hrajeme vám Hanu Zagorovou a její sliby chyby. S vámi je dál Český rozhlas Liberec. Hezké sobotní ráno přejeme.

0: 8 minut po půl šesté jsme vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec dohráli Petra Koláře a jeho velký hit Ještě že tě lásko mám. A teď už vás zveme do světa filmu. Víte, jakou českou filmovou stopu zanechal americký film 12 rozhněvaných mužů z roku 1957? Zjistil to kolega Jan Křemen, který nás zároveň pozve na obnovenou premiéru filmu režisérky Věry Chytilové Panel Story, aneb Jak se rodí sídliště.
1: Ten film, o kterém dnes budu mluvit, se jmenuje 12 rozhněvaných mužů a byl natočen už v roce 1957.
2: Rád bych změnil hlas na nevinen.
3: Co?
2: Slyšel jste mě.
3: Rozmyslel jste si to?
2: Rozmyslel.
3: Poměr hlasů 9-3 pro vinu.
2: Tak tohle už je moc silný kafe. Moc.
1: Je to americký film a vypráví dramatický příběh, který se zdánlivě vymyká filmové praxi, neboť se celý odehrává v průběhu 90 minut v uzavřené soudní síni. Vlastně je to spíše filmová inscenace, což potvrzuje i původní záměr, že to bude film televizní. Téma ale bylo tak silné, že se nakonec producenti rozhodli jej uvést i v kinech. 12 porotců má jednomyslně rozhodnout o vině či nevině mladého muže, který je obviněn z vraždy svého otce. Porotci jsou průměrní Američané s obyčejnými zájmy a zaměstnáním. V průběžném hlasování 11 hlasuje za vinu, jenom porotce číslo 8, architekt Davis, je proti. Vyslovuje vážné výhrady k průběhu soudního jednání a kritizuje i způsob šetření celého případu. Film svůj příběh vyprávěl tak dokonale, že se dočkal i celosvětové distribuce a tehdejší československá kina nebyla výjimkou a později jej několikrát uvedla i Československá televize. A právě pamětníci tohoto filmu už teď vědí, kdo zanechal v tomto snímku českou filmovou stopu. Byl to 11. porotce, kterého stvárnil Jiří Voskovec.
2: Promiňte, v tom já vidím omyl. Ta žena naproti odpřísáhla, že moment po tom, co viděla vraždu, to jest moment po tom, co přejel vlak, vykřikla a pak běžela volat policii. Nuže, hoch musel její výkřik určitě slyšet a musel vědět, že někdo něco viděl.
1: A bylo to také naposledy, kdy se diváci mohli setkat s touto významnou osobností osvobozeného divadla. Dnes už tento film kina neuvádějí, ale občas se objeví na nějakém tom filmovém festivalu, nebo ji můžete najít někde na internetu, ale dávám to docela práci, a to přesto, že patří mezi nejlepší filmy, které americká kinematografie natočila. Já vás dnes ale pozvu do kina na jiný film, který má dnes také premiéru, obnovenou premiéru, a to Panel Story aneb Jak se rodí sídliště, který v roce 1979 natočila Věra Chytilová. Určitě stojí za zhlédnutí. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 6:45, tady je Český rozhlas Liberec a prodloužený víkend nám nabízí příjemné počasí víceméně bez deště. Pokud na srážky čekáte jako dlouhodobým suchem vyprahlá příroda, dočkat bychom se mohli zase od pondělí. Počasí. Dnes nás čeká mírné oteplení a jen výjimečné srážky. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude mraku ubývat až do vyjasnění. Pokud čekáte na srážky, dnes se jich nedočkáte, maximálně slabé přehánky na horách. Maxima od 15 do 18 stupňů, na Českolipsku až k 19 a ve vyšších polohách je čekejte okolo desítky. A ještě o pár stupňů tepleji bude zítra a bude také slunečno. Tak to vypadá na neděli jako malovanou. Na pozoru by se ale měli mít zahrádkáři, čeká nás totiž chladné ráno s případnými přízemními mrazíky. A klíšťata mají střední aktivitu a alergiky trápí hlavně dub a řepka. V příštím týdnu se mohou přidat i pily trav, tak na to pamatujte. A od počasí už míříme do našeho archivu. Miroslava Horníčka se už na dojmy z osvobození Plzně na konci druhé světové války nezeptáme. Kdysi to ale udělal jeden slovenský novinář a dostal odpověď, která ho překvapila. Díky našemu archivu za chvíli slyšíte víc.
1: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10:50 v dopoledni pod Ještědem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Je přesně 5:50, s vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou návštěvu v archivu. Už roky se smí říkat, že Plzni přinesla v roce 1945 vytouženou svobodu americká armáda. Archivní záznamy nás teď ale vrátí do času, kdy tomu bylo jinak. Za minulého režimu se den vítězství neslavil 8., ale 9. května a připomínal výročí osvobození Československa Rudou armádou. Právě v tento den byl jednou Miroslav Horníček na návštěvě v Bratislavě.
1: Já jsem byl v Bratislavě a do hotelu Carlton za mnou přišel mladičký žurnalista, novinář a říká, tak tedy první otázka, pane Horníčku, proč jste právě 9. května v Bratislavě? Já říkám, no já jsem tady od 6. do 12. Jo? Takže nejsem právě 9. Říká, no ano, ale dneska je 9. Já si říkám, no tudíž jsem tady taky, ale ne, že bych tu byl právě. A on říkal, no ale 9. květen, to je taková slavná to, vzpomínka, že jo? Jak vy byste na to vzpomněla, to osvobození? Já říkám, podívejte se, kdo zažil protektorát, tak se mu to nemusí vysvětlovat. Kdo to nezažil, tak to nepochopí. A když přijížděli ty armády a my na ně házeli šeříky a objímali jsme se a plakali jsme, rvali jsme smíchy i pláčem, no teď se mu to vylíčil barviče se všim všudy. No on byl nejen nadšený, on byl okouzlený. Říkal, to je nádhera. Jsem říkal, no to nebudete vysílat. On říkal, jak to, že ne? Budem. Jsem říkal, to nemůžete vysílat. On říkal, proč? Proč bychom nesměli? Říkal, já jsem z Plzně. Jemu to chvilku trvalo, než to pochopil. Ježiš, ano, tak já to smažu.
0: My ale nic nemažeme, to byl Miroslav Horníček. Je 5:52, za chvíli od nás další zprávy a po 6. vám nabídneme třeba pohled do kalendáře a řekneme vám také o vzácném a druhu hráče na zvonohru, kterou většinou najdete ve věži kostela. Další zajímavé téma na vlnách Českého rozhlasu Liberec v příští hodině. Dobrého rána. Tak jste zváni. Stejně jako teď k hudbě, tady od nás Pavel Bobek.

0: všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V mateřských školách ve velkých městech v Libereckém kraji zbývají po zápisech volná místa. Turnov chce mezi obyvatele zvýšit povědomí o poskytovaných sociálních službách. V Saském Švýcarsku zemřel český turista. A čekejme proměnlivou oblačnost, možnost přeháňky jen na horách a teploty mezi 14 až 17 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. V jabloneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohly tak přijmout všechny tříleté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobíhat i dvouleté děti. Podle mluvčí magistrátu Anny Fričové přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají ve školkách i v Liberci. I ty budou postupně přijímat další dvouleté děti. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za Starosty pro Liberecký kraj.
3: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku, a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určena pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány města a vedení kraje, jak chtějí v regionu tyto služby rozvíjet, říká mluvčí radnice Marcela Jandová.
4: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORB Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb.
1: Děti ze sboru dobrovolných hasičů se dnes večer v Hrádku nad Nisou na Liberecku pokusí o zápis do České knihy rekordů. Od 22 hodin vytvoří v rekreačním areálu Kristýna vodní fontánu za pomoci hasičských hadic. Fontána bude mít 190 proudů a bude podkreslena hudbou a barevně osvětlená. Do akce se zapojí děti z 41 jednotek dobrovolných hasičů z Česka a také malí hasiči ze Saské Žitavy. Dohromady jich tam bude 492. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to ve deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affenscheine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli do nemocnice.
2: Počasí.
1: Po ránu je ještě velká oblačnost, ojediněle se vytvořila mlha, během nebude velká oblačnost, na horách se při ní ojediněle může být i slabší přeháňka. Během odpoledne a večera čekejme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Teploty dnes vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně uzavřena ulice Rynoutická, tedy úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, zprávy skončily přesně 4 minuty po 6, to je tedy aktuální čas. A chystáme pro vás další informace z našeho kraje a řekneme vám, jak a kde můžete vylepšit Liberec. Řidiče upozorníme na uzavírku mostu v Liberecké Londýnské ulici a projdeme se také po opravené kolonádě v Lázních Libverda. Jako první ale zamíříme do kostela a řekneme vám o vzácném druhu hráče na zvonohru. Jak se na ní hraje a kde ji můžete slyšet, prozradíme už za chvíli. S vámi je dál Český rozhlas Liberec a nezapomeňte, na Ctibory mají dnes svátek.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: dva zahrádkářské songy na začátku 6. hodiny, Zahrada ticha a Zpívat jako déšť. Ten nám dnes rozhodně nezaspívá, nějakých těch kapek bychom se mohli dočkat až na začátku nového týdne v pondělí. Teď ale v Českém rozhlase Liberec nebudeme mluvit o počasí, protože míříme za jednou zajímavostí. Zvony jako koncertní nástroj. Pražská mobilní zvonohra dnes slaví 25 let existence celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rosmarina. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijde zahrát 6 profesionálních karilonérů z Belgie, Španělska, Nizozemska, Polska a také Česka.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže.
2: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a karilonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl, najít novou generaci tuzemských karilonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom, a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí karilonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklých.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm se vám hlásí Český rozhlas Liberec a pokud si dnes vyrazíte na výlet nebo třeba na Valštejn na tradiční pouť, deštníky nebo pláštěnky můžete nechat doma. Přibalit by si měli jen ti, kteří vyrazí do hor.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou vyrovnané, čekejte od 5 stupňů ve Smršovce nebo Raspenavě až přes 6 v Liberci po 9 v České Lípě. Přes den bude tepleji než včera, maxima do 19 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, do večera se ale postupně vyjasní a slabou přehánku čekejte maximálně na horách. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám v sobotu 9. května nic zajímavého neuteče.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Láska Lucie Vondráčkové a Josefa Wagnera nás dovedla k 6. hodině a 21. minutě. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec. A dnes je tomu přesně 81 let, co byla Rudou armádou osvobozen Liberec a také sousední Ústí nad Labem nebo Jihlava. A další pohled do kalendáře přidává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc jí proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Liberec.

0: Dobré sobotní ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že ve Špindlerově mlýně vypouští přehradu. Proč? Řekne vám Hlída Jiroutová ve zprávách.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění na tréninky. K podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun, dalších asi 300 tisíc získá Aquaklub Liberec. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začaly vypouštět Labskou přehradu. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy také jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev. Češi nakupují historické nemovitosti. Podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties stoupl počet prodej zámeckých nemovitostí meziročně o 50%. Za rekordní částky loni prodával taky úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V Maďarsku poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Lídr vítězné strany TISA Péter Maďar dříve uvedl, že už na ustavující schůzi se nechá zvolit premiérem a složí přísahu. Několik dní by pak vedl dosavadní úřednickou vládu, než sestaví vlastní kabinet. A během dopoledne bude převážně velká oblačnost na horách s možností slabé přeháňky. Odpoledne čekejme postupné ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku až na 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A na zelenou vlnu navážeme a za pár minut nepotěšíme řidiče, protože jejich cesty už brzy zkomplikuje oprava mostu v Liberecké Londýnské ulici. Naopak dobré zprávy máme třeba pro ty, kteří chtějí jezdit rychleji do hlavního města. Tak zůstaňte naladěni a za pár minut vám to z Českého rozhlasu Liberec řekneme. Teď si můžete zaspívat velký hit, opravdu velký a diskotékový od Heleny Vondráčkové. Dlouhá noc.

0: S Valdemarem Matuškou jsme se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prospívali až k 6. hodině a téměř 39. minutě. A to pro vás máme další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. A začínáme na kolejích. Správa železnic vypíše dvě velké projekční zakázky na přípravu rychlejší trati mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Aktuální harmonogram desítky let odkládané stavby počítá se zahájením prací mezi Prahou a Mladou Boleslaví v roce 32. Z Mladé Boleslaví dál k nám na sever v roce 35. Už letos má jako takzvaná předstihová stavba začít modernizace nádraží v Turnově. Odhadované náklady za celou trať jsou aktuálně 139 miliard korun. Přesouváme se do České Lípy, zdejší radnice se může posunout do stavby skateparku. Po řadě neúspěchů totiž sehnala firmy, které nové sportoviště vybudují. Přípravné práce mají začít v polovině roku a na začátku toho příštího mají na staveniště dorazit specialisté na skateboardové areály a začnou odlévat bazény nebo rampy. Skatepark by se měl otevřít na začátku roku 2028 a nový areál bude stát téměř 60 milionů korun. Pokračujeme v lázních. Historický areál Lázní Libverda prochází už několik let rekonstrukcí. Proměnou prošel i klama Galasův paláca samotná kolonáda, kde chybí už jen drobné dokončovací práce. Opraven je i Kristiánův pramen a je tam nové pítko a vyhřívaná podlaha, takže minerální voda bude k dispozici celoročně. Co je v lázních ještě nového a kdy chystají zahájení nové sezony? Poslechnout si to můžete na našem webu liberec.rozhlas.cz. Pokračujeme v Liberci. Máte nápad, jak zlepšit život ve městě? Navrhnout to můžete pomocí projektu V dalším ročníku Tvoříme Liberec. Čas na to máte do konce měsíce a stačí si kliknout na web tvořimeliberec.cz. Teď ještě informace pro řidiče. V pondělí začne plánovaná oprava mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici. Práce budou prováděny za úplné uzavírky a potrvají téměř do konce roku. Objížďka je ve směru na Stráž po silnici 1/35 ve směru do Liberce přes Pavlovice a Kateřinskou ulicí a ulicí Generála Svobody. Pozor také na změny linek MHD číslo 23, 28, 30 a 39. A končíme zprávou pro školáky a výletníky. Začalo období školních výletů a proto jsou od pondělí posíleny některé vlakové spoje do Českého ráje, Máchova jezera nebo do Podkrkonoší. Podrobnosti najdete na webu iidolo.cz a zároveň je tam i odkaz, jak můžete svoji skupinu u jednotlivých dopravců nahlásit, abyste jeli co nejvíc bez starostí. Za pár minut bude 6:45 a připravujeme pro vás předpověď počasí, abyste věděli, jaká bude sobota i neděle. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi i přesně ve 7:15 Český rozhlas Liberec a prodloužený víkend nabízí příjemné počasí, víceméně bez deště. Pokud na srážky čekáte, jako dlouhodobým suchem vyprahlá příroda, dočkat bychom se mohli zase od pondělí. Počasí. Čeká nás mírné oteplení a jen výjimečné srážky. Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude mraků přibývat, nebo spíše ubývat až do vyjasnění. Pokud čekáte na srážky, dnes se jich nedočkáte, maximálně slabé přehánky na horách. Maxima od 14 do 17 stupňů, na Českolipsku až k 18 a ve vyšších polohách v 1000 metrech na horách je čekejte okolo desítky. A ještě o pár stupňů tepleji bude zítra a bude také slunečno, tak to vypadá na neděli jako malo. Na pozoru by se ale měli mít zároveň zahrádkáři, čeká nás totiž chladné ráno s případnými přízemními mrazíky. Klíšťata mají střední aktivitu, tak pokud vyrážíte do přírody, nezapomeňte se zkontrolovat a alergiky trápí hlavně dub a řepka, v příštím týdnu se pak mohou přidat i pily trav. A přidám ještě rekordy, nejchladnější 9. květen byl zatím v roce 1941, přesná nula. A největší teplo, to nám bylo zatím v roce 1830, nebo spíš našim předkům, naměřili totiž rovných 29 stupňů. A počasí u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, kdo připravuje předpověď počasí.
1: Pan prezident to někde říká zprávičkám.
0: Co dalšího nám děti odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec už za pár minut, třeba po kapele Miraje.
2: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
3: Ten, kdo nám zlomil křídla.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na všechna místa, kde nás 9 minut před 7 posloucháte, vás z Českého rozhlasu Liberec pěkně zdravíme a zveme vás třeba na Jablonecké dopravní hřiště. Dnes mezi 14. a 17. hodinou tam půjčují kola, koloběžky i odrážedla. Sebou si musíte přinést jen přilbu. Tak to je tip pro vaše děti a vnoučata. Připomínám ještě jednou Jablonecké dopravní hřiště dnes odpoledne. A teď už bereme do ruky mikrofon a vyrážíme za předškoláky. Meteorologové slibují na víkend pěkné jarní počasí, říkáme vám to ve zprávách i v předpovědi počasí, že má být až do 17 stupňů a zítra ještě o kousek víc, protože se bude dál oteplovat. Teplo, to je i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Jak poznáme, že je venku teplo?
2: Že svítí sluníčko a je nám teploučko. A
3: zra.
1: A opravdu musí svítit sluníčko?
2: Ne. Ale dneska svítí.
1: Můžeme tu teplotu nějak změřit?
2: Jakože poznáme to, že rostou kytičky, je sluníčko, prázdná obloučka, jako oblak, jakože tam žádný není, jako a že jsou na zahradě slepičky a že krásně svítí sluníčko, že nám je úplně vedro v mikině, no a skákáme hezky v triku, no a někdy můžeme i u toho cvičit, no.
3: A můžeme i do bazénu.
1: A jak poznáme, kolik je stupňů venku?
4: Podle předpovědi už počasí.
1: A kdo dělá tu předpověď počasí?
2: Já vím. Pan prezident to někde říká zprávičkám. Petr Pavel.
1: A on ví, jaké bude počasí?
2: Jo, asi jo. On tam má spoustu oken.
0: To byla naše anketa, co na to děti o počasí. Za chvíli odbije 7. hodina, chystáme pro vás další zprávy a v příští hodině dobrého rána se vypravíme za sportem. Letošní fotbalový McDonald's Cup je v plném proudu a turnaj žákovských nadějí vám víc řekneme v příští hodině dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď Marta Kubišová a od nás je přání krásného, dobrého sobotního rána.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cyklisté v Jizerských horách se dnes můžou u Šámalovy chaty dozvědět o bezpečnostních pravidlech při jízdě na kole. Lidé v Liberci si budou moci koupit věci ze ztrát a nálezů. Lékaři na výletní lodi v Atlantiku potvrdili 6 případů hantaviru a bude proměnlivá oblačnost přeháňky jen na horách a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Základní pravidla bezpečné jízdy na kole budou dnes celý den vysvětlovat členové týmu silniční bezpečnosti turistům v Jizerských horách. Lidé je můžou potkat u Šámalovy chaty na Nové Louce. Doporučení jsou určena i pro koloběžkáře i jezdce na elektrokolech. Doplňuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
2: Směřujeme vlastně ty informace i na další důležité věci, jako například osvětlení kola, to, že cyklisté mají nulovou toleranci alkoholu a jaká obecně vlastně platí pravidla pro cyklistiku v městském provozu.
0: Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů. Informovalo o tom na svém webu. Jde o předměty, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil. Prodej je naplánovaný na 10. června. Prodávat se bude obálkovou metodou, kdy vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní. V den prodeje si je lidé budou moci předem prohlédnout. Historický kolotoč, folklorní hudbu a program pro rodiny s dětmi nabízí dnešní tradiční pouť na hradě Valštejn v Českém ráji. Program v předhradí a v hlavním areálu potrvá od 10 do 16 hodin. Lidé si budou moci také koupit regionální výrobky a zhlédnout ukázku řemesel. Pokračuje Radim Štícha z hradu Valštejn.
3: V samotném areálu hradu potom budou připraveny naučné stánky. Kapli svatého Jana Nepomuckého vystoupí také varhaník Radek Rejšek. Připravena je i loutková pohádka v režii divadla Lomnice nad Popelkou. Bude možné si vyzkoušet střelbu z kuše a lukostřelbu.
0: Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na zákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velmi nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobují dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují.
1: Počasí.
0: A po ránu je velká oblačnost, místy se vytvořila mlha. Dopoledne se na horách při ní ojediněle může objevit i slabší přeháňka. Během odpoledne a večera bude ubývat oblačnost většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupně Celsia. A vítr fouká slabý severní až severovýchodní, na horách a přechodně jinde mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou je uzavřena silnice druhé třídy číslo 287, tedy ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme vám klidné a pohodové sobotní ráno. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme moc rádi a díky, že nás posloucháte. A proto vám také neuteče informace, že letošní fotbalový turnaj Žákovských nadějí je v plném proudu, že dnešní den je po celém světě dnem spravedlivého obchodu, nebo že pilová sezóna je v plném proudu a trápí čím dál tím víc lidí. A zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na počasí a zároveň prozkoumáme i největší lidský orgán. Víte, milí posluchači, který to je? Popřemýšlejte. Teď pro vás máme výlet do Rybitví s kapelou Jojo Band a přejeme dobrý a hezký poslech.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Publikum tvé jsem já, zpívala Jana Kratochvílová. V dětství hrála na housle a jako první houslistka, představte si, se účastnila dokonce i zahraničních turné. A publikum Českého rozhlasu Liberec jste zase vy, naši milí posluchači, tak díky, že posloucháte a míříme za fotbalem. V areálu libereckého Slovanu vyvrcholí příští pátek krajské kolo fotbalového McDonald's Cupu. Ten je určený pro kluky a holky ze základních škol. Už má za sebou okresní finále a také zápasy, které samotní aktéři náležitě prožívají, třeba jako děti ze Smržovky při tanvaldském turnaji. Taktovku držela trenérka Andrea Svatá.
1: Zadal nejvíc gólů! Kdo půjde na Nanuka?
2: Smržovka!
1: A proto Andže!
2: Smržovka!
3: Ano, i tak se hráči povzbuzují. Ti ze Smržovky ovládli nedávno tanvaldský turnaj a mají smělé cíle do zatím hodně vzdálené budoucnosti.
4: Milan Krafek,
5: Petr Baroš,
6: Michal Brož.
3: Tak jak se vám daří fotbalově a jak hodně času věnujete fotbalu?
4: Hodně.
5: Taky jako hodně, hodíme hodně na tréninky.
4: Já hraju za FK Jablonec a hraju fotbal 2 roky.
3: Kam byste to chtěli ve fotbale dotáhnout a máte nějaké své vzory fotbalové?
4: Asi až do Reálu,
5: Real Madrid,
4: Sparta.
3: No a co ty vzory, jaké jsou?
4: Ronaldo, taky Ronaldo.
3: Samotné zápolení při McDonald's Cupu není jen čistě sportovní záležitostí. Pokračuje Marcel Belšán, jablonecký trenér mládeže.
7: To je vlastně jako celospolečenská, bych řekl, ojedinělá akce jako v republice a vlastně přitahuje to na ty hřiště, na ten fotbalový trávník, ohromný jako množství dětí, což je určitě skvělý. Myslím si, že ten turnaj je velmi dobře zorganizovaný, že ty děti vlastně přijdou, nemají dlouhý prostoje, hrajou, zapojují se do toho žáci vlastně druhostupňoví. Ať už do řad nějakých pomocných trenérů, rozhodčích, pomáhají vlastně jako s mladšíma dětma.
3: Tento celorepublikový turnaj je určený žákům prvního stupně základních škol.
7: Já jsem vždycky říkal, že nechci být u těch starších kategorií, protože nejsem zachránce, ale profiloval jsem se do role, kdy chci budovat, kdy chci jako vychovávat a vzít to opravdu od těch stěžejních základů vlastně té pyramidy a předávat těm dětem vlastně ty styčný jako nosní body na těch jejich začátcích. A ať už je to ve sportovní přípravě všeobecný a postupně směřování jako do toho fotbalu.
3: Právě fotbal je v tomto směru specifický.
7: Že ty sportovní základy musí být všeobecný a postupně profilace do toho fotbalu je samozřejmě taky jako důležitá.
3: Uzavřel povídání o fotbale těch nejmenších Marcel Belšan. Z Tanvaldu Pavel Petr, Český rozhlas.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Dvě minuty po čtvrt na osm vás zdraví Český rozhlas Liberec a den je zase o pár minut delší. Slunce zapadne až v půl deváté a bude svým milovníkům dělat radost.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou vyrovnané, čekejte od 5 stupňů ve Smržovce nebo Raspinavě přes 6 v Liberci až po 8 v České Lípě. A přes den bude teplej než včera, maxima do 18 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, do večera se ale postupně vyjasní a slabou přehánku čekejte maximálně na horách. A od počasí k naší zánovní rubrice Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem prozkoumáme už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec největší lidský orgán.
2: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledně pod Ještědem.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Ty hledáme signál.
1: To byl originál Marka Ztraceného. Pokud to nevíte, milí posluchači, rodným jménem je Miroslav Slodičák a pochází z Železné Rudy na Šumavě. Je také držitelem řady hudebních ocenění. Na své poličce má třeba české slavíky za objev roku nebo také z kategorie zpěvák roku. Koukám se na hodiny, ukazují 7.21 a kam můžete se vypravit v polovině prodlouženého víkendu? Turnovská základní umělecká škola dnes pořádá 19. ročník kytarového festivalu Kytara v Českém ráji. Hasiči v Raspenavě mají dnes den otevřených dveří a třeba na Mírovém náměstí v Novém městě pod Smrkem můžete vidět historické traktory. A vyrazit si můžete třeba i do muzea ve Vysokém nad Jizerou. Tady je výstava o historii zdejší nemocnice od roku 1899 až do současnosti. Uvidíte, jak vypadaly lékařské nástroje v minulém století i to, jak se Vysocká nemocnice proměnila až do dnešní podoby. Další tipy na volný čas najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám určitě klikněte. Teď už ale po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme za rubrikou Co v učebnicích nebylo?
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
3: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do sobotního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. Zjistili jsme, že v Dubé můžete žádat o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Podrobnosti od Lídy Routové ve zprávách.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Majitelé domu v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace až 20 000 korun. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže už na projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let. Hrad Grabštejn na Liberecku se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zaštiťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn k této příležitosti vydá cestopisnou knihu, kterou sepsal manžel poslední majitelky panství. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru irozhlas.cz. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří, které má začít platit dnes. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Během dopoledne čekejme převážně velkou oblačnost na horách s možností slabé přehánky. Odpoledne bude ubývat většinou až do vyjasnění a teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17, na Českolipsku vystoupí až na 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručova a Úzká.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a nejen za volanty pošleme už za pár minut informace o tom, že dnešek je světovým dnem spravedlivého obchodu a tak vás pozveme na férovou snídani. A věnovat se budeme i alergiím a zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se nejen na plánované oteplení, ale třeba i na další srážky. Teď pro vás máme další písničky, které máte rádi a které si můžete i zaspívat. Co třeba s kapelou Divokej byl?
2: Dobré ráno. Ano, s Janem Holubem.

0: Jedna pohádková pro dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec, tak si ji pojďme na pár vteřin připomenout.
1: Alo, alo? To se dělá, ty chuligan? Tady jsme rád pozdí? Nedávno zemalovali?
0: A my máme také vymalováno, ještě vyčistíme okna, abychom vás mohli příští sobotu přivítat na Dni otevřených dveří. Tak doroste do modré 1048, už teď se na vás těšíme. A z Liberce se přesouváme do Krkonoš ve Vrchlabí v komunitní zahradě Českobratrské církve evangelické se dnes snídá férově. Na více než stovce míst České republice dobrovolníci pořádají snídaňové happeningy nejen na podporu farmářů a pěstitelů z rozvojových zemí, ale i zemědělců regionální a lokálních. A tak je tomu i ve Vrchlabí.
2: Fairtrade snídaně je mnohem hlubší myšlenka, než si jenom dát kávu v trávě. Luboš Jiřiště, pořadatel té letošní férové snídaně. V tom fair je i spravedlivost třeba k pěstitelům.
3: Určitě a nemusíme se bavit jenom o pěstitelích ve světě, káva, kakao a podobně, ale i o zdejších, aby ta jejich práce byla spravedlivě zaplacena.
2: Obejít řetězce, překupníky, nakoupit opravdu za tu cenu, kterou si ten pěstitel určí. To je vlastně i otázka jejich plánování a udržitelnosti jisté.
4: Každým nákupem, každým rozhodnutím před regálem v prodejně spolutvoříme to, jak ten svět bude vypadat. Jestli dostanou všichni spravedlivě zaplaceno, to je součást toho, jaký svět vlastně dáváme společně dohromady.
2: Jakub Kašpar, člen staršovstva Českobratrské církve evangelické, na její komunitní otevřené zahradě právě sedíme a tady se bude konat férová snídaně. Je tam i myšlenka společenství, i sousedské komunity.
4: Lidé mohou přinést jídlo, které připravili i z domácích výpěstků a výrobků regionálních farmářů. A sama ta forma, že se sejdeme a sdílíme jídlo, vede k tomu, že jsme i v tu chvíli to společenství.
2: Vy máte už vymyšleno, co přinesete.
4: Mám doma pytel skvělé fairtradeové rýže, tak rýžovo-pohankové lívance s domácí marmeládou.
2: Co Luboš?
3: No koláč, je to takový překvapení, fairtradeové kakao a podobně. A mám v plánu navštívit několik obchodů, kde vím, že fairtradeové výrobky mají, aby to byl takový jako švédský stůl. Ochutnávka od každého trošku.
2: Co takový guláš třeba z fairtrade surovin?
4: Tady dostat dobré farmářské hovězí není žádný problém, to je skvělá věc.
3: Takže můžeme pozvat otevřená farní zahrada sobota 9. května, kdy je Mezinárodní den fairtradeu. V 9 hodin už tady bude určitě stůl plný dobrot.
2: Kromě toho bude ještě domácí kvítí.
3: Většina květin, které zakoupíme běžně v květinářství, cestují tisíce kilometrů a zátěž z té jejich produkce je opravdu obrovská, takže kvítí produkt férový od místní farmářky.
2: No a hledíky, srdíčka, velké růžové pivoňky v květinářstvích nedostanete. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: vámi je Český rozhlas Liberec. Za půl minuty bude 7:45. Je tomu 85 let, co jsme zažili zatím nejchladnější 9. květen. V roce 1941 byla naměřena rovná nula. Mohu vás, milí posluchači, ujistit, že dnes tento rekord nepokoříme. A ujistí nás v tom určitě i v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je přesně ve 7:45 meteoroložka Jana Ehertová. Vítejte.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď ráno v našem kraji teploty a co je na obloze?
1: No, vzhledem k tomu, že nám zůstalo hodně oblačnosti během celé noci, tak ty teploty nám úplně neklesaly. Tak jak jsme předpokládali, teď se udržují nejčastěji v rozmezí od 8 do 10 stupňů Celsia.
0: Jsme v prostředku prodlouženého víkendu, tak jaká bude sobota?
1: No, vypadá to, že ta oblačnost nám ještě zůstane minimálně v těch ranních dopoledních hodinách a postupně od jihu nám začne protrhávat, ubývat, takže na tom severu

0: oblačnost zůstane co nejdéle, ale tendence k tomu protrhávání tam bude a k večeru by dokonce mělo být až i vyjasněný. Mělo se to konat trošičku rychleji, ale vzhledem k tomu, jak nám ta oblačnost zůstala během celé noci, tak se obávám, že budeme mít zkrátka více oblačnosti přes ten den a s tím budou souviset i maximální teploty. Dneska 14 až 17 stupňů Celsia.
1: To ale Jano podle mého vůbec nevadí, protože díky tomu, že se udrželo více mraku, tak zase nemrzlo, protože předpokládám, že přízemní mrazíky by mohly zahrozit zítra, když se má k večeru ochladit, nebo spíš vyjasnit.
0: Přesně tak, během noci očekáváme, že by opravdu mělo být jasno. Ty teploty by se měly pohybovat od 7 do 4, ale v údolích právě až k 1 stupni Celsia a očekáváme, že se místy mohou vytvářet přízemní mrazíky.
1: A jak to vypadá s deštěm, aby ustoupilo sucho? Přijde nějaký a případně kdy?
0: Tak v neděli ještě očekáváme, že bude velmi teplo, tam už ta teplota bude přes 20 a bez deště a mělo by být i slunečno, ale postupně nám v neděli během dne začne přibývat oblačnost, což bude souviset s přechodem studené fronty během pondělního dne, kdy sice očekáváme ještě teplý vzduch, ale potom se nám velmi ochladí a v pondělí už to bude ve znamení zatažené oblohy a s deštěm nebo s přeháňkami a nejsou vyloučeny v tom teplém vzduchu i že se budou objevovat bouřky.
1: Jano, vy mě nevidíte, ale já se tady úplně rozplývám, protože vy jste slíbila další srážky, tak to jsem úplně nadšený.
0: No, tak měly by ty srážky trvat i potom během úterního dne, pak ve středu asi pauza a pak ve čtvrtek se nám zase nějaké srážky a v pátek objevovat budou, takže celý týden snad někoho minimálně vás potěšíme.
1: Tak vy víte, že mám velkou zahrádku, tak jestli na ty srážky nedojde, tak si vás najdu, nebojte. Meteoroložka Jana Ehertová, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
0: Hezký víkend, naslyšenou.
1: To byla předpověď počasí a za chvíli další téma Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Neustálá rýma nebo bolest v krku. Pokud jste alergik, tak to znáte velmi dobře. I když ale alergii netrpíte, nemáte ještě vyhráno. Jak je to možné, uslyšíte od nás už za chvíli.
2: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na hodinách je 7.51 a do dalších zpráv stihneme ještě téma pro alergiky. Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl totiž v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961. A právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se ale alergikům mohlo trochu ulevit. Ale i tak tento neduch člověka pořádně potrápí.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: To bylo důležité téma o alergii a za 7 minut uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vás pozveme třeba na Valdštejn. Proč právě tam, prozradíme. A mluvit budeme také o jedné známé kosmetice, která ale vznikla pro někoho jiného než pro běžné spotřebitelky. Tak poslouchejte, ať to víte.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já. Jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Ivojimi v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů, nabídne víc programů v angličtině. Jablonec nad Nisou získal na stavbu dopravního terminálu 5 nabídek. Spojené státy zasáhly 2 íránské tankery v Ománském zálivu a čekejme proměnlivou oblačnost, možnost přehánky jen na horách a teploty mezi 14 až 18 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungarmana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
4: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
2: O stavbu dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou se uchází 5 firem. Vedení města teď bude nabídky posuzovat. V případě, že nenastanou komplikace, měla by začít stavba letos v létě. Terminál má být hotový na podzim 2028. Stavba má zahrnovat i úpravy dolního centra města. K terminálu by měla nově vést tramvajová trať z Tyršových sadů. Stavět ji chce liberecký dopravní podnik. Projekty mají vznikat souběžně. Můžou ale fungovat i nezávisle na sobě, říká primátorův náměstek Jakub Chuchlík za Piráty.
5: Po celou dobu té projektové přípravy se dbalo na to, aby ty stavební objekty, které souvisí s tramvají, byly oddělitelné i pro ten nouzový plán, že je možné dokončit prostor terminálu i bez tramvaje, pokud se stane, že by nebylo možné ji dokončit.
2: Sluneční hodiny v rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích čeká přemalba. Stávající hodiny nejsou původní. Na jižní stěně rajského dvora se objevily při obnově kláštera v roce 2001. Jejich autorem je akademický malíř Jiří Komár. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla by se do rajského dvora měla vrátit replika původních slunečních hodin z doby baroka. Americké síly zaútočily na 2 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojce tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Iránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února je rozpoutaly americko-izraelské útoky.
3: Počasí.
2: Po ráno je v Libereckém kraji velká oblačnost, místy se vytvořila mlha, dopoledne se na horách při ní ojediněle může objevit i slabší přehánka. Během odpoledne a večera čekejme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici první třídy číslo 35 u Jiřmanic na Liberecku je na vozovce sražená lesní zvěř, částečně zasahuje do jízdního pruhu. V úseku doporučujeme zpomalit. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou přesně 4 minuty po 8, sobota 9. května a svátek slaví Ctibor, tak na něj nezapomeňte. Je také Den Evropy nebo Den ztracených ponožek. Tak jestli je i vám pračka, občas s ní a už je nemůžete najít, tak to dnes oslavte nákupem nových. A další slávu si můžete užít třeba na Valdštejně, tady mají tradiční pouť, kam vás už za pár minut rádi pozveme. Mluvit v této hodině budeme také o kosmetice, která dobyla svět, a přidáme také další vaše oblíbené krimi příběhy nebo i další písničky, které máte rádi. Tak poslouchejte a hezkou sobotu s Českým rozhlasem Liberec.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: S Věrou Špinarovou a jejím Valentýnem jsme se prospívali až k 8. hodině a 12. minutě přesně. S vámi je v sobotním ránu Český rozhlas Liberec. Máme pro vás zajímavou pozvánku. Lidová hudba, ukázky řemesel a další program pro rodiny připravila na dnešek hrad Valdštejn v Českém ráji. V předhradí i hlavním areálu se koná tradiční pouť. A víc k programu zjistíme od Radima Štíchy ze zprávy Valdštejna, kterého už u nás vítám. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno všem.
0: Tak první a jednoduchá otázka, co nás dnes na Valdštejně čeká?
1: Je to celodenní program pestrý pro rodiny s dětmi, v předhradí tánkový prodej s flašinetářem, samozřejmě i historický kolotoč, no a žít to bude i v areálu hradu. Budou tady naučné dílny pro děti a samozřejmě loutkové divadlo a k poslechu zahraje řehecké kvarteto a také nám bude hrát varhaník Radek Rejšek.
0: Od kolika do kolika k vám můžeme zavítat?
1: Program trvá od 10 do 16 hodin.
0: Zazní u vás i lidové a historické písně, to už jste zmiňovala, povězte, co bude na Valdštejně ještě ke slyšení?
1: Ke slyšení samozřejmě, právě jak už jsem zmínil, ty varhanní koncerty Radka Rejška budou krátké, samozřejmě kolem 20-25 minut. Na vstupním mostě zároveň bude mladé sourozenecké duo s kytarovými písněmi a samozřejmě zmíním určitě flašinetáře veterána, protože flašinetář k pouti patří.
0: Jsme na začátku turistické sezóny a zároveň školních výletů. Prosím, připomeňte ještě, jak je vlastně v květnu hrad Valdštejn otevřený.
1: Hrad Valdštejn je otevřený denně, kromě pondělí, a to vždy od 9.30 do 17 hodin. A určitě chceme všechny pozvat, je to tady krásné.
0: Říká nejen k dnešnímu programu na Valdštejně Radim Štícha z jeho zprávy. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Naslyšenou a těšíme se na všechny.
0: A tím jste tedy, milí posluchači, zváni. Počasí má být tak akorát a deštníky rozhodně potřebovat nebudete. To vám v Českém rozhlase Liberec potvrdíme už za pár minut.

0: Ranní teploty jsou vyrovnané, čekejte od 7 stupňů ve Smržovce a Liberci přes 9 ve Frýdlantském Výběžku až po 11 v České Lípě. A přes den bude tepleji než včera, maxima do 18 stupňů a obloha bude polojasná až oblačná, do večera se ale postupně vyjasní, jak nám před půl hodinou slíbila meteoroložka Jana Ehertová, a slabou přeháňku čekejte maximálně na horách. A za chvíli další naše téma bude o kosmetice, která vznikla pro filmové kamery a nakonec dobyla svět. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 8.20, na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, jdeme za krásou. Film je hra světel a stínů. Aby ale tato hra fungovala, potřebujete herce s ideální tváří. A právě tu začali v barandovských ateliérech dotahovat pomocí make-upu přesně před 60 lety. Tehdy v pražských filmových studiích vznikla značka Dermacol. Její příběh připomene i nový snímek, který ukáže, jak se z původně filmového líčidla stal jeden z nejúspěšnějších českých kosmetických exportů.
1: Jenom žena upravená bude hodna toho jména.
2: Z obyčejné ženy zářivou divou. To je motiv, který se čím dál častěji začal objevovat i na filmovém plátně 60. let. Třeba jako ve snímku Dáma na kolejích, kde se Jiřina Bohdalová proměnila z řidičky tramvaje v oslnivou dámu.
3: Nazdar, Vašku.
4: Co to máš na sobě?
3: Ale to jsem si koupila. Mám přece narozeniny.

0: Podobnou proměnou prošlo i jedno z oddělení v barandovských ateliérech, kde přišla na svět kosmetická značka Dermacol, popisuje filmová publicistka Šárka Jelínek-Gmiterková.
1: Barandov měl k dispozici velký zalidněný maskérský department. Je čekali dobré časy, ne z toho důvodu, že by ty ženy krášlily, ale z důvodu nějakých technologických změn.
0: Po druhé světové válce se filmový průmysl rychle měnil. Přišla třeba také barva a s ní i nové nároky na líčení. Na Barandově i proto vzniklo úplně původně v roce 1952 speciální oddělení, přezdívané Latex.
1: To latexové oddělení mělo za úkol přicházet s nejrůznějšími emulzemi, právě které se daly použít jak pro výrobu líčidel, ale i třeba pro výrobu různých jako atráp typu třeba ovoce exotického, které by se jinak muselo složitě dovážet, nebo i celého obložení stěn a tak dále.
0: Z filmových triků se postupně zrodila kosmetika a na konci 50. let přišlo i další zadání vytvořit make-up pro profesionální užití. A tehdy se zrodila také myšlenka, že by líčidla mohla fungovat i mimo film. A proto vznikla v roce 1960 čest i známá značka.
2: Líčidlo samozřejmě pleť neliečí. Po filmoch Obchod na korze, Lásky jednej plavovlásky, Diamanty nocí, Žiada teraz svet od Barandova i líčidla.
0: Příběh, který začal u filmových masek a kamer, pokračuje dodnes a připomene ho na filmovém plátně i připravovaný snímek, ke kterému píše scénář Marek Epstein.
1: Za vznikem toho filmu stojí produkční společnost, která zároveň natáčí reklamní spoty. Takže nevím, do jaké míry se jedná o nějaký zakázkový film. Tu vazbu stoprocentně mezi tím, že ten projekt nevzniká zřejmě jako spontánně nebo nějak živelně, ale zřejmě i na popud té firmy je poměrně jako spekulace, kterou si můžeme dovolit.
0: Dodává filmová publicistka Šárka Jelínek-Gmiterková k snímku, ve kterém se objeví v hlavních rolích Martin Hofmann nebo Marika Šopovská. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dalibor Janda vstoupil na vlny Českého rozhlasu Liberec bez vyzvání. Do dalších zpráv nám zbývají 4 minuty a tak vás ještě stihneme pozvat na zajímavé akce. V Liberci pokračuje 25. ročník Anny filmu. Kromě filmů nabízí i výstavy nebo dílny pro děti i dospělé. Turnovská základní umělecká škola dnes pořádá 19. ročník kytarového festivalu Kytara v Českém ráji. Hasiči v Raspenavě mají dnes den otevřených dveří a na Mírovém náměstí v Novém městě pod Smrkem můžete vidět historické traktory. A vyrazit si můžete třeba i do muzea ve Vysokém nad Jizerou. Tady je výstava o historii zdejší nemocnice od roku 1899 až do současnosti. Uvidíte tady třeba to, jak vypadaly lékařské nástroje v minulém století, i to, jak se Vysocká nemocnice proměnila až do dnešní podoby. Další tipy na volný čas najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám klikněte, máme tam i další zajímavé informace pro vás. A ty nabídneme už za chvíli v dalších zprávách.

0: Dobré ráno, hudbu střídají na vlnách Českého rozhlasu Liberec další zprávy. Lída Jiroutová vám v nich řekne, že malí hasiči v Hrádku nad Nisou budou usilovat o rekord.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Mimoni nechali na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 000 korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Českolipská radnice kvůli přípravě dopravního tendru najala poradenskou firmu AGM Partners. Současná 10letá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení s ohledem na aktuální legislativu. Děti ze sboru dobrovolných hasičů se dnes večer v Hrádku nad Nisou na Liberecku pokusí o zápis do České knihy rekordů. Od 22 hodin vytvoří v rekreačním areálu Kristýna vodní fontánu za pomoci hasičských hadic. Fontána bude mít 190 proudů a bude podkreslená hudbou a barevně osvětlená. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle tajemníka Unie filmových distributorů Jaroslava Pecky klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Země Evropské unie si dnes připomínají Den Evropy, jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy. To vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, ze kterého postupně vznikla Evropská unie. A během dopoledne bude převážně velká oblačnost, na horách s možností slabé přehánky. Odpoledne čekejme postupné ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na mostě částečně omezily jeho průjezd na silnici 2. třídy 262 v obci Jezve na Českolipsku. Je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste tedy za volantem, dobře dojeďte a vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. A za pár minut nabídneme oblíbené krimi příběhy. Miroslav Holubec se začetl do policejních svodek a zjistil, že liberecký toxi tým pořádně provětral galerku. Teď od nás od Českého rozhlasu Liberec další hudba Petr Mok nebo Petr Spálený, jen pro vás.

0: jste si v sobotu také přispali, tak se dívám za hodiny na vás. Ty ukazují 8.40, ale nepospíchejte, milí posluchači. Většina z nás má totiž prodloužený víkend, tak si ho užívejte a pojďte s námi s úsměvem do světa policejních svodek. Práce kriminalistů, kteří se zaměřují na drogovou scénu, je náročná, zdlouhavá a vyžaduje vysokou preciznost a trpělivost. Tím vším liberecký Toxi tým disponuje a výsledky jejich zatím posledního zátahu nám v dalším krimi příběhu přiblíží Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Asi každý už někdy v zaměstnání slyšel poznámku svého šéfa při zadávání práce, ale ať je to ještě dnes, případně do konce týdne. Jsou ale odvětví, kdy se taková práce protáhne třeba na celý rok, například při natáčení velkofilmu. Půl roku se točí a další půl rok je film ve střižně, obzvlášť když se pak promítá ve 3D. Nebo silnice. Nejen, že máme jedny z nejdražších staveb na světě, ale třeba na takový tunel Blanka jsme čekali 10 let. Ale kam se hrabe Blanka na španělské stavbaře? Na chrámu Sagrada Familia pracují už skoro 150 let a pořád nemají hotovo. Časově náročnější je i práce policistů. Zatímco při vyšetřování vraždy se spěchá co nejvíc, při objasňování drogových deliktů se vyplatí dát si na čas. Jinými slovy, pomalu, ale pořádně. Jako třeba liberecký Toxi tým. Svůj zatím poslední případ, akci s krycím názvem REK, připravoval víc než rok, ale výsledek stojí za to. Během zátahu zajistili dvě velké laboratoře. Ta u Turnova mohla podle údajů policie vyprodukovat až desítky kilogramů metamfetaminu. Takže jestli jste si někdy v poslední době kupovali pervitin, byl to nejspíš ten z Turnova, kde při zátahu zajistili i mistra kuchaře, nebo spíš alchymistu. Další laboratoř objevili v Jablonci nad Nisou a s ní zajistili i šéfa celého podniku. Celkem takhle kriminalisté pozbírali ještě několik dalších lidí, kteří zajišťovali polotovary, většinou z Polska, a také zboží dál distribuovali, a to nejen v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku, ale i dál po celých Čechách. Třem hlavním obviněným teď hrozí až 12 let vězení. Každopádně drogová scéna na severu Čech dostala pořádný zásah.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 46 minut vás zdraví Český rozhlas Liberec. Prodloužený víkend nabízí příjemné počasí, víceméně bez deště, tak pokud na srážky čekáte, jako dlouhodobým suchem vyprahlá příroda, dočkat bychom se mohli zase od pondělí.
1: Počasí.
0: Čeká nás mírné oteplení a jen výjimečné srážky, jak nám před hodinou řekla meteoroložka Jana Ehertová. Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne a večera bude mraku ubývat až do vyjasnění. Srážky budou maximálně v podobě slabé přehánky na horách. Maxima od 14 do 17 stupňů, na Českolipsku až k 18 a na horách je čekejte okolo desítky. A ještě o pár stupňů tepleji bude zítra a bude nám k tomu svítit slunce. Tak to vypadá na neděli jako malovanou. Na pozoru by se ale měli mít zahrádkáři, čeká nás totiž chladné ráno s možnými přízemními mrazíky. A pokud vyrážíte do přírody, pamatujte, že klíšťata mají střední aktivitu a alergiky trápí hlavně dub a řepka, v příštím týdnu se mohou přidat i pily trav. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba Jakuba Smolíka, aby vám s námi bylo hezky.
2: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
3: Ten, kdo nám zlomil křídla.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 9. května se chýlí ke konci, tak ještě pozvánka na naše dopolední vysílání. Po zprávách v 9 nabídneme tradiční magazín Mezi nebem a zemí a po 10. u nás hobby magazín. V něm vám poradíme, jak to zařídit, aby nevzhledný plot nebo zítka nekazily dojem zahrady. Čím to vylepšíte? Rádi poradíme, tak poslouchejte. I když je zima pryč, přesto poradíme, jak ušetřit za teplo ve vašich domovech, protože to se bude na další topnou sezónu hodit, tak ať máte čas nad tím popřemýšlet. Teď už hrajeme pány Bendika a Davida a Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou sobotu a těším se příště naslyšenou.

0: film. Mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Liberec.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pilová sezóna letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. Správa železnic bude pokračovat v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Radnice v Dubé na Českolipsku nabízí příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády a bude proměnlivá oblačnost přehánky jen na horách a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní dopoledne. Pilová sezóna letos začala na konci února podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ale větší sucho, které je nezmírnily deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi 1/4 obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže už na projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnice vysoutěžit už v loni, položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Štót. Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Víc peněz dostanou lidé v památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
7: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Slovenský premiér Robert Fico je na návštěvě Moskvy. Setká se s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a zúčastní se akcí Dne ke dni vítězství připomínající konec druhé světové války v Evropě. Podle slovenského deníku N do Moskvy přiletěli i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar nebo státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok. Většina evropských představitelů kontakt s ruskými státníky omezila po začátku invaze na Ukrajinu.
2: Počasí.
1: Je velká oblačnost na horách, při ní ojediněle se může objevit i slabší přehánka. Během odpoledne a večera bude ubývat oblačnost, většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na Českolipsku naměříme až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřena, objížďka je značena a vede ulicemi Jindřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

trboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém Městě nad Metují. Také tuto dobu dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho. Zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme Nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary, ten daroval pan Páryš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. A na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klavír.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říci tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovouto krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravená.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřeska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší.
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší. Pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali. Takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit. Už nejsem.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu, jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V mateřských školách ve velkých městech v Libereckém kraji zbývají po zápisech volná místa. Končí festival Anifilm. Večer v mezinárodní soutěži ocení nejlepší animátory. Čisté náklady Česka na obranu budou letos jen zhruba 1,7% HDP. Vyplývá to z interního dokumentu rezortu. A čekejme proměnlivou oblačnost, možnost přehánět jen na horách a teploty mezi 14 až 18 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. V jabloneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohly tak přijmout všechny tříleté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobírat i dvouleté děti. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají ve školkách i v Liberci. I ty budou postupně přijímat další dvouleté děti. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za Starosty pro Liberecký kraj.
6: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku, a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
4: Základní pravidla bezpečné jízdy na kole budou dnes celý den vysvětlovat členové týmu silniční bezpečnosti turistům v Jizerských horách. Lidé je můžou potkat u Šámalovy chaty na Nové Louce. Doporučení jsou určena i pro koloběžkáře i jezdce na elektrokolech. V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy také jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
7: 9 milionů barev natočila Barána Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera, bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion, loutkové animace, vydala se s ní do podmorského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně skamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
4: Ministerstvo obrany letos plánuje utratit za obranu a související výdaje těsně přes 2% HDP. Na čistě obranné náklady půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z interního materiálu rezortu, který získal server iRozhlas.cz. Česko by jako člen NATO mělo ročně dávat na obranu minimálně 2% HDP. Do roku 2035 pak minimálně 5%. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD už dříve řekl, že procento výdajů na obranu vnímá jako orientační ukazatel. Závazky vůči NATO podle něj Česko splní budováním armády. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO při dubnové návštěvě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho řekl, že vláda udělá vše proto, aby Česko letos 2% HDP na obranu splnilo.
5: Počasí.
4: A dopoledne oblačné, na horách se může objevit i slabší přeháňka. Během odpoledne a večera čekejme ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Na Česko-Lipsku naměříme až 18 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručova a Úzká.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožuje.

0: Většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé. Je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět. Jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů. To by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, smyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo hledáš tu tůňku hlubší.
3: Hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony.
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se klíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Standband, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Vinařský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včelí pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění na tréninky. Na koupališti v Mimoni na Českolipsku město instalovalo solární elektrárnu. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům. A čekejme postupné vyjasňování, možnost přehánky jen na horách a teploty vystoupí na 14 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké dopoledne. Dva liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky. Informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník za starostu pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun. Dalších asi 300 tisíc získá akvaklub Liberec.
3: Podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Stavební práce začaly předloni na podzim a potrvají až do června 2027. Pro veřejnost se má stadion otevřít příští rok na podzim. Oddíly aktuálně dojíždí do bazénů v Jablonci nad Nisou, Stráži pod Ralském, Jičíně a Brandýse nad Labem. Dopravu si zajišťují přes autobusové dopravce a osobními auty. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Radnice v Mimoni na Českolipsku nechala na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 000 korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
4: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme.
1: Děti ze sboru dobrovolných hasičů se dnes večer v Hrádku nad Nisou na Liberecku pokusí o zápis do České knihy rekordů. Od 22 hodin vytvoří v rekreačním areálu Kristýna vodní fontánu za pomoci hasičských hadic. Fontána bude mít 190 proudů a bude podkreslena hudbou a barevně osvětlená. Do akce se zapojí děti z 41 jednotek dobrovolných hasičů z Česka a také malí hasiči ze Saské Žitavy. Dohromady jich tam bude 492. Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily, mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin na slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho k druhé světové válce. Proti Ukrajině vede válku už pátým rokem.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace se v přípravě na mistrovství světa může přiblížit triumfu na švédských hrách. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. Chytat bude Josef Kořenář z pražské Sparty. O nominaci na světový šampionát bojují i hráči, kteří mají za sebou sezonu na uším kluzišti. Jako třeba útočník Matyáš Melovský, který hraje v zámoří na farmě New Jersey.
5: Řekl bych, že táha není o tolik pozadu, nebo určitě rychlostně, určitě spojený s tím, že to hřiště, jak je menší, tak ta hra je rychlá, takže řekl bych, že co se týče nějakého tempa té hry, to nemám problém, ale přece jenom to evropské kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
1: Utkání Česko-Finsko začne ve 12 hodin.
2: Počasí.
1: A je oblačno až polojasno, později odpoledne a večer čekejme vyjasňování. Na horách zpočátku ještě zvětšená oblačnost a během odpoledne se můžou přidat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, při dalším slunečním světu naměříme až 19 stupňů a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici první třídy číslo 35 ve Stráži nad Nisou Svárov stojí ve směru na Hrádek nad Nisou porouchané osobní auto. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Ivan Král podle Honzy Vedrala.
2: Já jsem Honza Vedral, jsem hudební novinář, šéfredaktor časopisu Headliner a napsal jsem pár knížek o muzice, mimo jiné i o Ivanu Královi. Příběh Ivana Krále v kontextu české, možná československé hudby je opravdu výjimečný. Je to vlastně jediný rockový muzikant, který se skutečně proslavil ve světě.
3: Já vám musím říct, že i když mi bylo mizerně, tak vstoupíte na to jeviště v tom malém klubu a že vás to přejde.
2: Ivan Král byl muzikant, který to nějakým přirozeným způsobem v sobě měl. Myslím si, že to, co bylo příčinou jeho úspěchu, byla jeho schopnost empatie a naladit se na ty muzikanty, se kterými zrovna hrál. On k tomu přistupoval velmi pokorně a vždycky, když jsme spolu mluvili, tak mi zdůrazňoval, že on jak od Patti Smith, tak později od Iggy Popa, on se jako učil o té muzice. Cítil vlastně oproti těm americkým muzikantům, se kterýma hrál, ten handicap, že v Americe nevyrostl, to znamená, nemá tu kulturní základnu a musí strašně moc toho dohánět. Byl úplně jiný a hrál úplně jinak než všichni ostatní. Ivan Král byl kluk ze Smíchova, který mu jako spoustě jeho vrstevníků učarovala rocková hudba. A měl velký sen, že tu hudbu bude hrát a jednou se jí bude živit. K muzice Ivana Krále přivedl jeho strejda, který hrál v big bandu. Zásadní vliv měl jeho tatínek, který ho bral na operu a na klasiku. A už tam si Ivan všiml jedný důležitý věc, že i ty klasické díla mají něco, nějaký motiv, který mu utkví. A že to je to důležitý, že najednou celý to divadlo vlastně ožije tím, když se ozve ten hlavní motiv. Tak to si vzal z toho světa klasiky. Miloval písničky Suchýho a Šlitra, celou tu semaforskou poetiku a to, jak vlastně zacházeli s češtinou. Myslím si, že Ivan celou dobu, jako přestože žil, tvořil v Americe, tak opravdu miloval češtinu. No a co se týče toho big beatu, tak z těch českých kapel, tak to byl Olympic. Rodiče Ivana Krále pracovali pro ČTK a byli poslaní vlastně do Spojených států. Aby tam mohli odjet, tak jako takovou zástavu tady museli nechat vlastně svoje děti, svoje dva syny Ivana a Pavla. Vlastně v době, kdy byli nezletilí, tak vyrůstali téměř rok sami za dohledy nějaké tety. Potom ti rodiče dostali povolení, že za nimi mohli přijet, no a už všichni v té Americe zůstali. To zní jako pro kluka tady z Prahy jako sen, samozřejmě. A nicméně Ivan Král z toho nebyl úplně šťastný, protože už tou dobou měl kapelu, která se jmenovala Saze. Měla podle něj hodně nakročeno, už hrála před Olympikem a taky už jejich píseň zahrál Jiří Černý v Houpačce a dokonce snad v té hitparádě jakoby zabodovala. Takže Ivan Král pořád to bral jako výlet do té Ameriky, ze kterého se chtěl vrátit a pokračovat v té hudebnické kariéře v Čechách. No a konec to bylo úplně jinak. Já si dovolím říct, že ta kariéra Ivana Krále v Americe byla dílem samozřejmě jeho nějaký predispozice k hudbě a to, že měl hudbu rád, ale taky velkou částí dílem náhody. On se nejdřív musel naučit anglicky. Jeho rodiče trvali na tom, že musí vystudovat vysokou školu. On samozřejmě při tom všem pořád brnkal na tu kytaru, snažil se, ale v té obrovské Americe, která je kulturně jiná a on samozřejmě neměl ty rockový základy, jako všichni ty ostatní muzikanti tam, tak to je velmi jednoduchý se ztratit, což se mu bezesporu stalo. No ale potom po studiích, když hledal práci, tak jednou odpověděl na inzerát, nakráčel na pohovor a zjistil, že je ve společnosti Apple, která patřila tehdy Beatles, která se stará o Beatles. A on se najednou ocitl v epicentru hudebního dění, dělal opravdu asistenta, nebo staral se tam o fanklub Beatles a potom i asistoval Johnu Lennonovi, dělal mu řidiče a podobné věci. On si založil vlastní kapelu, ve který tehdy zpíval, jmenovala se Luger a velmi se přátelila s jinou začínající kapelou. Byla to kapela Kiss. Hráli společně koncerty, Kiss měli smlouvu, No a Luger se rozpadly. Ivan Král zjistil, že v Americe skutečně nemůže být frontman, nemůže stát za mikrofonem a že by měl být někdo, kdo té muzice slouží. Začal vystupovat, nejdřív s kapelou, ze které se stali Blondie, ale z té kapely zase odešel, což možná nevím, jestli si nevyčítal potom, ale spíš se na to díval úsměvně. No ale potom zjistil, objevila se Patti Smith v klubech a Patti Smith byla absolutní senzace v tom podzemním New Yorku. Jo. A tehdy ještě jako neměla úplnou kapelu a hledala basáka. A Ivan se rozhodl, že to místo musí získat. Přestože neměl baskytaru a byl kytarista. Takže šel do nějakého obchodu, kde si z druhý roky koupil baskytaru, kterou tak nějak jako naladil. A šel tam, šel na zkoušku, začali hrát, začali jamovat. A na základě toho, že pořád hrál, tak ho ta Patti Smith opravdu vzala. A Ivan Král se stal členem Patti Smith Group. Natočil s ní její první album Horses a potom postupem času pro ní začal psát písničky. To je důležitá věc, protože Patti Smith v té době opravdu byla jako experimentální vlastně umělkyně, básnířka, která pokud něco chtěla, tak potlačovat jakoukoliv formu. My víme, že písnička by byly posluchačsky úspěšné a aby zkrátka rezonovaly, tak nějakou formu potřebují. A ten Ivan, tý Patti, říkal, pojďme psát písničky, pojďme dělat písničky, pojďme dělat písničky. No a párkrát se mu to povedlo. Pro Patti napsal jednu z jejich nejslavnějších písniček. Skladba Dancing Barefoot vznikl opravdu jeho největší hit.

0: Já jsem to napsal, tu písničku v Čechách, když mi bylo asi 16 let. A byly tam jenom ty první akordy, jako to E-mol, D, E-mol, A. Já jsem ji u sebe vždycky měl a jmenoval se asi jinak. A byly to pro moji skupinu Saze. A když jsme natáčeli, nebo dotáčeli poslední desku, tak tát za mne přišel a říkal, my ještě potřebujeme jednu skladbu, víš, a nemáš něco, prosím tě. Tak jsem vytáhl u sebe kazetu a tam bylo asi 10, 15 nových písní a on si vybral tuhle skladbu a Péter říkala, že napíše slova a já jsem tomu nechtěl věřit, to byla zase někde něco z vesmíru, prostě něco mě naklepalo na to a stal se z toho hit.
1: Tady to velký jako intenzivní období a přátelství s Patti Smith, ale pak skončilo na koncertě v Římě, po kterém Patti přišla za kapelou a řekla jí, hele, končíme, já už to dělat nebudu. A Ivan zůstal úplně v šoku, protože měl pocit, že jsou ještě na začátku jenom. A jeho přítelkyně Lynette zavolala Iggymu Popovi. A protože s Iggym už se znali z večírku z New Yorku, tak Iggy říkal, jasně, ať přijede Ivan. A pozval ho vlastně na natáčení. Takže on se ocitl, co by kytarista, s Iggy Popem ve studiu. Kam přijel i David Bowie a zase začal tvořit trošku jinou muziku. Iggy Pop byl v té době naprostý divočák, byl to opravdu jako stělesnění toho, co si představíme pod pojmem punkový muzikant. Samozřejmě ta jeho persona pódiová byla spjatá samozřejmě s velkou konzumací drog a alkoholu a všeho okolo. No a ten Ivan je přece jenom svou náturou jemnější člověk, ale hudebně si porozuměli a vytvořili spolu album Party. Ta balanc, kterou Iggy měl mezi tím svým civilním a pódiovým já, tak byla neudržitelná, protože ta konzumace drog byla velká a nakonec to opravdu skončilo tak, že ten Ivan se s ním pohádal, řekl mu, že už nebude mu dělat chůvu a odešel pryč z té kapely. Což tehdy vlastně jak toho Iggyho hodně naštvalo, tak i Davida Bowieho. Vlastně Ivan s ním, s Iggym působil v období, kdy David Bowie za ním přišel a říkal, teď

0: měnil, protože když si dal Frťana, tak už byl zase úplně jiný, to byl Iggy. Ale když byl střízlivý, tak byl fajn, jako. Tak jsem rád prostě pro něho, že to vlastně přežil celý ty léta.
1: Ona se změnila celá hudba. V 80. letech začala vysílat MTV a ty požadavky vlastně na ty muzikanty byly najednou jiný. Ta doba se stala vizuální. Éra těch klasických kapel na chvíli musela ustoupit tomu, čemu můžeme říkat pop 80. let. V té době Ivan ukončil nebo uzavřel nějakou svoji kapitolu hudební taky a společně z Lynette se odstěhoval z New Yorku do města, který se jmenovalo New Brunswick, a tam si otevřel videopůjčovnu, obchod s videokazetama, a 10 let muzice se vlastně nevěnoval. No. Vypadalo to, že už to celý skončilo, ale neskončilo. Na konci 80. let David Bowie, on měl tehdy ve zvyku, tak vždycky vzal nějakou starší písničku Iggyho Popa a předělal ji na svoje album a šáhl po písničce Bang Bang, kterou napsal právě Ivan Král, za kterou se stal docela velký hit, zejména v Evropě. Což mělo ten příjemný následek, že Ivan dostal nějaký peníze z toho za autorský práva a mohl se odstěhovat do Seattlu. Ale nicméně pořád to nebylo to, co si představíme jako život muzikantské hvězdy, to vůbec ne. On pracoval pro Červený kříž, dělal tam řidiče, měl střešní štíty, jo. Dělal opravdu takový práce, který bych člověk neřekl, že někdo, kdo napsal takhle slavný písničky, bude dělat. A to je jako velmi důležitá věc, která je nutná říct o Ivanu Královi, že to byl člověk nesmírně pracovitý. A bylo jedno, jestli dělal muziku, anebo jestli měl štíty domů. Všechny ty věci dělal až neuvěřitelným nasazením, jako. No a nakonec se tam potkal s jiným emigrantem, což byl Zbyněk Pavlíček, a společně si otevřeli palačinkárnu. A protože oba měli k té muzice blízko, tak spolu taky začali zkoušet. A to už se dostáváme k tomu návratu do Československa tehdejšího.

Ivan jsem vůbec nechtěl. Tak jako spousta emigrantů měl obrovský strach, že sice se psalo samozřejmě o revoluci, o tom, že v Československu je demokracie, ale oni tomu prostě nevěřili. Oni si mysleli, že to je další nějaký trik a že ve chvíli, kdy překročejí ty hranice, tak jim někdo vezme pás a skončili, budou sedět. Tady ten z dnešního pohledu úsměvný iracionální strach tak byl jako velmi vlastně silný, ale nakonec díky té muzice a té možnosti hrát, tak odjeli do Evropy z Native, jezdili po Evropě po malých klubech, kde bylo obrovskýma písmenama napsáno na plakátech Ivan Král z kapely Iggyho Popa a Patti Smith, ale nikdo na to moc nechodil, protože prostě to nebyl Iggy Pop ani Patti Smith. Potom byl jeden koncert ve Vídni, kde najednou přišlo spousta lidí, hodně Čechů, kteří tam tehdy žili, hodně těch exulantů. Tam to bylo asi dobrý, měli jet do Prahy, ale nestihli vlak. A aby stihli ten svůj první koncert v Praze, tak si vzali taxika a jeli z Vídně taxikem do Prahy, aby se dostali do klubu Bunkr, kde na ně čekali lidi naprosto natěšený, že přijíždí ta rocková hvězda, ten člověk, který to ve světě dokázal, ten kluk, který ho všichni znali z obalu alb Patti Smith a vlastně hádali, který z nich to je, že tam to nebylo napsané, který z těch kluků má ty nejvíc slovanský rysy, no to ten Ivan moc neměl. Nicméně jako přijel najednou po těch víc než 10 letech, kdy byl z hudby pryč, tak přijel jako hvězda, no. A asi tehdy ho napadlo, že

toho tady něco mohlo ještě být a že by se té muzice mohl ještě věnovat, i když úplně jinak. Ivan tady dostával postupně zakázky na alba a postupně vlastně zkusili udělat ten americký model, že Ivan Král se stal tím producentem. Opravdu v 90. letech tady vyprodukoval velkou spoustu alb a písniček, který dneska považujeme za klasický český popový nebo poprokový věci. Nejdůležitější z tady z těch spojení Ivana Krále s českými muzikanty bylo se skupinou Lucie, která byla už v té době jako ohromně nastartovaná. Domluvili se, že s Ivanem natočí desku Černý kočky, Mokrý žáby. Je asi dobrý říct, že si to každý pamatuje jinak. Myslím si, že pro něj tady v tom byl ten střet s tou americkou pracovitostí, o kterou jsem mluvil, s tou takovou jako českou pohodou a dělat ty věci jako na klid a tak nějak, že pro něj byl velmi výrazný právě v případě nahrávání tady té desky, která se točila v Bratislavě, tak jako čekal, že když se jde do studia, že ta kapela jde prostě jako do práce, že prostě tam přijde v 9 ráno, natáčí se, jde se pak na oběd, skončí se. No a on tam přijel a tak, jak to líčil, tak tam prostě jako nikdo nebyl, teď ta kapela se tam tak jako scházela postupně, no tak ten Ivan prostě s tím, kdo v tom studiu byl, tak jako natáčel a zbytek natáčel nějak sám, protože on, když byl ve studiu, tak on nechodil ani na ty obědy, on prostě byl úplně fascinovaný tou technikou a tím, že může natáčet písničky. Jo, na druhou stranu to, co potom říkal vlastně David Koller, bylo to, co si od toho Ivana vzali, že on dokázal z těch muzikantů vytáhnout tu přirozenost a to, co jako opravdu umí. Myslím si, že to je velká věc, kterou řeší rockový kapely, jak vlastně dostat tu energii, kterou mají naživo, jak dostat na tu nahrávku. A ten Ivan tím, že spoustu věcí jako nechal a tak jako trošičku v tom soundu zašpinil, jo, tak dokázal těm písničkám dát život i z té studiové nahrávky. Strašně důležitá věc, která se velmi těžko popisuje a myslím si, že to byla ta jeho přidaná hodnota, kterou dokázal těm nahrávkám, na kterým dělal dát.

srovnání se světem. Je tady šílený tlak jako ze západu a nejenom ze západu, prostě se otevřely hranice a najednou tady spousta věcí a lidi nevědějí co a jak a si to rozstřídí v té hlavě. Není to jenom s hudbou, je to ze vším. My jsme vždycky napodobovali všechny a já se nevymýkám tomu, že když jsme dělali Saze poprvé, že jsme chtěli být Beatles samozřejmě. Aby jsme jenom napodobovali, to je moc málo. Potřebuje to být něco originálního, co já jako si vážím Ivu Bitovou. Na ní třeba tady nejdou vůbec, ale tam ona by prodá Jižní Ameriku jako během pár minut. Mně se líbí Dan Barta, jak zpívat, nebo Lucka Bílá, to je talent jako šílený. Ale pořád doháníme určitý věci a my jsme vždycky tak byli, myslím. A to já si pamatuju, když jsme hráli na tom Smíchově a STVáci za náma přišli a viděli Stony a já jsem jim chtěl dokopat, protože jsme neměli možnost vůbec vyjet. A dneska ty mladí můžou vypadnout. She's funny when she wants to.

0: Cindy byla podnikatelka. S Ivanem se poprvé potkali v éře, kdy hrála s Iggy Popem, hned mezi nima přeskočila Jiskra, ale ten příběh jejich je opravdu velmi složitý. V určitý fázi jeho života, kdy i ten Ivan, který proplul heroinovým a kokainovým New Yorkem v klidu, tak ve chvíli, kdy po té revoluci přijel do Čech a tady zkrátka byly devadesátky a ty rockový kapely se je užívaly, tak ten Ivan si je vlastně jako užíval docela taky. Tak jak on to říkal, tak začal trošku víc pít než dřív a byl takový divočák. A ten vztah s tou Cindy jako sklidnil v tom životě a začal abstinovat. I ta jeho hudba začala být jako taková niternější, nebyl to takový rock'n'roll najednou, což si myslím, že je důkaz velkého lásky k ní. Tak se jako stáhl, občas jsem přijel na nějaký turné menší, když někdo po něm chtěl, aby napsal písničku, tak jí moc rád napsal. Psal si sám pořád, jako doma pořád psal písničky, to jo, ale ta ambice uspět v tom velkém světě nějak rock'n'rollu, to už měl naplněno. Jak Ivan vnímal svoje odcházení, já vlastně nevím. My jsme začali pracovat na knížce, která vyšla jako Neuvěřitelný Ivan Král 2,5 roku před jeho smrtí. A já jsem vůbec netušil, že je nemocný. Až později mi došlo, proč on mi dává jako termíny, kdy to má být dokončený, který byly naprosto šibeniční. On vlastně poprvé, co jsme spolu mluvili o tom, že vznikne knížka, tak mi dal najednou termín, že má být hotová za 0,5 roku. A já jsem mu říkal, dobrý, rozjedem to, ale já si nemyslím, že to bude za 0,5 roku hotový. Až později mi došlo, že to byly nějaké předpovědi na to, kolik má ještě života. Že já jako velkou radost, kterou mám, je, že se to nakonec opravdu stihlo tak, že ten Ivan tu knížku měl v ruce, že z ní měl velkou radost a vlastně po tom vydání nějakých jako pár měsíců potom prostě zemřel. A já jsem tím byl překvapený, protože byly věci, o kterých on nemluvil. Ale mám s ním ten magický okamžik, kdy jsme tu knížku křtili v Praze a on byl doma a vystupoval tam Honza Ponocný, který dělal Ivanu doprovodného kytaristu a hrál právě Dancing Barefoot a Ivan Král tam byl připojený přes FaceTime, měli jsme ho tam na projekčním plátně. Díval se na to, jak ten Honza hraje Dancing Barefoot, my jsme si předtím povídali a najednou vytáhl kytaru a začal hrát. Ten Honza Ponocný stál na pódiu, to projekční plátno bylo za ním, takže on to vůbec netušil, že s ním najednou jako začal ten Ivan hrát, takže najednou slyšel tu kytaru, kterou nehrál, že byl z toho zmatený, nakonec mu to došlo, co se děje a byl to takový opravdu magický hudební moment, tady toho spojení přes digitální technologie, přes Atlantik a já si myslím, že tady to bylo úplně poslední vystoupení Ivana Krále. To je jako je chvíle, o který přemýšlím a která je pro mě hodně magická. Ale ani v tu chvíli jsme vlastně nikdo v tom sále netušili, že ten Ivan už odchází. Já jsem s Ivanem Králem předtím, než jsme začali pracovat na knížce, dělal několikrát rozhovor, tak jsem ho bral jako strašně zajímavého člověka, který mi může říct něco o muzice a nebojí se toho. Líbila se mi ta kombinace absolutní pokory a skromnosti, kterou v sobě měl s vědomím toho, co má za sebou a co dosáhl. U něj ta pokora nebyla v kontrastu s tím, že se vlastně uměl prosadit. A to mě se líbilo. Byl ten typ toho člověka, který když přijde do místnosti nebo promluví, tak víte, že tam někdo je. Potom přišel na pódium a začal hrát. To bylo tak přirozený. V té branži je neuvěřitelné množství přetvářky a pózování a snažit se vypadat, znít, působit, jako je to, jako a ta image a tak. A to království všeho je ta přirozenost nakonec. Já mám vím ze, tuším, že to byl nějaký Sázava Fest, nějaký ročník, kde on vystupoval. Celou dobu pršelo, ty lidi, nebylo jich tam moc a byli úplně jako zmoklí všichni na kost. A přišel ten Ivan na to pódium a začal hrát. A všechny problémy byly pryč, no, tak to v sobě prostě měl takovýhle jako kouzlo.
1: V dalším díle pořadu Úžasné životy vzpomínal publicista Honza Vedral na hudebníka Ivana Krále, který by 12. května oslavil 78 let. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem, ve kterém se s Pavlem Petrem vrátíme na žitavskou úzkokolejku v doprovodu našeho rozhlasového kolegy Petra Kumfeho.

0: Vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám, posluchačům, něco slíbil. Totiž ještě jednou návrat na žitavskou úzkou kolejku v doprovodu našeho rozhlasového kolegy. Tím je Petr Kumfe. Zatímco v minulém vydání jsme vás nechali nahlednout, tak říkají, spod pokličku této turistické atrakce, tak tentokrát se dozvíme zajímavosti přímo z trati. Může vám posloužit jako inspirace pro některý z výletů. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se právě tam moc rád vracím. Alespoň jednou za rok. A na úvod jedna důležitá informace. Týká se jízdenek na žitavskou úzkokolejku.
2: Já bych těm, kteří se chtějí povozit vláčkem Žitavy, doporučil, aby si koupili Euronisa tiket, tu Euronisa jízdenku, kterou zakoupí v Liberci na nádraží, která jim umožní nejenom jezdit nejrůznějšími prostředky hromadné dopravy v libereckém kraji, ale také v té polské části Euroregionu Nisa a samozřejmě v té německé části Euroregionu Nisa. Za jízdenku potom tady na úzkokolejce se připlácí takzvaný parní příplatek, ten dělá 12 euro. Jinak děti do 14 let jezdí žitavskou úzkokolejkou zdarma.
1: Těch milovníků železnice je opravdu hodně. Statistické údaje to jasně ukazují.
2: V loni jsme měli bezmála 250 000 cestujících, měli jsme 245 tisíc. Letos si připomínáme 30 let vlastně té nové žitavské úzkokolejky, té soukromé. A před těmi 30 lety jsme začínali na číslech nějakých 117 tisíc ročně. Ale v té době, před těmi 30 lety, vlastně nikdo tak úplně tu úzkokolejnou železnici nemusel, nedělala se vůbec žádná propagace, a takže během vlastně několika málo let jsme se dostali i pod 100 tisíc návštěvníků nebo cestujících ročně.
1: Mezi nimi pochopitelně nechybí návštěvníci z České republiky.
2: Já jsem dlouhá léta říkal, že to je okolo 20% ten podíl českých návštěvníků. Nemáme to samozřejmě statisticky podložené, je to ten odhad. Můžu říct, že teď je ten odhad mnohem vyšší a můžu říct, že podle odhadu je ten podíl českých cestujících až 30-40%. Protože Češi ještě umějí jezdit vlakem.
1: Nejsou to ale pochopitelně jen zájemci z Čech, kteří do Žitavy směřují své kroky.
2: Dá se to pojmout z toho odhadu, když vlastně se pohybujete v tom provozu, takže opravdu fotografové k nám jezdí z celého světa. Poměrně ještě nedávno to byli i výletníci z Japonska, ty pravděpodobně měli nějaký týdenní program asi po Evropě, ale přijeli z Drážďan vlakem, dojeli si na dvojí výjezd vlaků, podívali se, pak zase sedli do vlaku, jeli zpátky, jeli do Berlína a pravděpodobně ještě ten večer letěli zpátky do Tokia.
1: Zajímavé pak je porovnání těch, kteří do Žitavy přijedou z Čech nebo z dalšího sousedního státu Polska.
2: Ten český návštěvník to má jednodušší, protože sem přijede vlastně z toho libereckého kraje přímým vlakem a zase může tím přímým vlakem odjet zpátky. Ten polský návštěvník kvůli dolu Turov, kde je vlastně taková ta velká díra, musí jet sem oklikou, musí sem přijet přes Gerlitz, ale navzdory tomu musím říct, že i polských návštěvníků přibývá. Průvodčí říkají, že neděle je vždycky tady na dráze ten polský den, protože tady je nejvíc polských návštěvníků, ale ten český návštěvník obecně má radost z toho, že se může svést parním vlakem podle jízdního řádu. Poláka to zas až tolik nezajímá, ale zase v Žitavě díky velkému a malému postnímu plátnu máme natolik vlastně církevní památku, která zajímá ty polské návštěvníky.
1: První čas uzavřeme pohledem na počet zaměstnanců, které žitavská úzkokolejka má.
2: Máme zhruba 50 zaměstnanců, z toho 38 je pevně zaměstnaných, ten zbytek jsou nejrůznější brigádníci, které si pak najímáme sezóně.
1: Tolik pro tuto chvíli Petr Kumfe. Za pár minut se za ním opět vydáme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žitavská úzkokolejka, to je místo, kam se dnes vydal magazín Vlakem Libereckým krajem. Petr Kumfe nás provází a teď už přidá i zajímavosti přímo o trati. A možná vás napadne, proč by právě do Žitavy měl vlastně člověk dorazit.
1: Tak proč by měl člověk přijet do Žitavy? Tak já si myslím, že v dnešní době už není to primární, že se jezdí do Německa nakupovat. Většina Čechů jede do Německa něco zažít a při té příležitosti si třeba nakoupí. Ta možnost tady v Žitavě samozřejmě taky je nakoupit si, ale dá se tady zažít spousta věcí. Hovořili jsme tady o úzkokolejné železnici, která tak, jak jezdí tady, tak ji vlastně v Čechách nenajdete. Jezdí podle každodenního jízdního řádu, jezdí v té hlavní sezóně, jezdí i v těch vedlejších sezónách, takže celý rok se tu můžete vozit pravidelně úzkokolejnou železnicí s výjimkou listopadu, kdy máme celý měsíc odstávku.
0: Samozřejmě atrakcí nemusí být jen samotná úzkokolejka. Výlet se dá spojit s řadou dalších zajímavých míst.
1: Ten výlet se dá spojit s návštěvou třeba zoologické zahrady v Žitavě, která je vlastně přímým protikladem třeba té liberecké zoologické zahrady, protože v liberecké zoologické zahradě je spousta lidí, je tam hluk. Ta zoologická zahrada tady v Žitavě je maličká, je v lesoparku, lidi se tam chodí odpočinout. Místní lidi třeba mají celoroční permici a chodí si tam opravdu jenom projít, jenom odpočinout.
0: Jak už jste mohli slyšet, je možnost také navštívit postní plátna.
1: Je tady možnost podívat se na postní plátna, což je zajímavá část historie, protože v době půstu se v kostelích přikrýval vlastně i oltář. Takže nejenom, že se lidé postili, ale zároveň to oko si mělo odpočinout od té krásy, takže se oltáře přikrývaly. Ta postní plátna se ale později začala zdobit, takže pak to vlastně už nemělo ten účel, zase tam viselo něco, co bylo krásně barevné. Pak se na tuhle tu historii zapomnělo a takhle zachované postní plátno je jenom v Žitavě. To velké postní plátno třeba je vystaveno v největší vitríně ve střední Evropě, už to stojí za vidění.
0: Ještě další důvod se nabízí. A to už se vracíme přímo na koleje.
1: V dnešní době se všechno zrychluje. Technologie uhánějí kupředu neuvěřitelným tempem. Tady v Žitavě ten vláček jezdí pomalu. Jezdí okolo 20 km za hodinu, jezdí na páru. Myslím si, že si dokážete tady krásně odpočinout, že to je takové to příjemné zpomalení, kde si starší zavzpomínají na to, jaké to bylo, když parní vlaky jezdily, a ti mladší se podívají na to, jaké to v té minulosti bylo.
0: Možná vás také napadne, z jaké doby jsou lokomotivy, které brázdí úzko kolejku.
1: Rámcově bavíme se vlastně o té druhé epoše žitavské úzkokolejky. To znamená, že většina těch lokomotiv a vagónů je z období zhruba 20. až 30. let.
0: Nabízí se také třeba možnost sledovat křížení úzkokolejky s klasickou železnicí.
1: Hned jakmile vyjedeme tady ze žitavského nádraží, tak budeme překonávat regulérní rozchod regulérní koleje. Běžný cestující si toho vůbec nevšimne, ale je to opravdu rarita, nebojím se říct rarita jako blázen, protože se nám tam vlastně potkává to řízení vlakového provozu, které dnes už se provádí digitálně pro východní Sasko z jednoho centrálního místa, a to řízení vlakového provozu, které provádíme my na úzkokolejce, které je čistě manuální, tak jak to bylo ještě někde do půlky minulého století, do konce minulého století.
0: Další rarita se nabízí v okamžiku, kdy vlak překonává řeku Mandavu.
1: Pojedeme přes most. Ten most je zvláštní tím, že se na něm potkává železnice se silničním provozem. Takže vlastně ten železniční přejezd je přímo na tom mostě. Raritní je to z několika důvodů, protože nevíme nikde jinde, že by na světě něco podobného bylo, kde by se silnice a úzkokolejka potkávaly na mostě, a ještě ke všemu to není v pravém úhlu. Uvidíte, že vlastně každá ta komunikace míří v jiném úhlu a potkává se uprostřed toho mostu.
0: Není to ale poslední rarita. Petr Kumfe o tom promluví také v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po třetí a dnes naposledy se vydáváme na žitavskou úzkokolejku. Provází nás náš kolega Petr Kumfe. Milovníky železnice pak potěší také dvojí výjezd lokomotiv.
1: Ten zdvojený výjezd dvouparních vlaků v regulérním provozu, tam to máme potvrzení, to opravdu jinde na světě nemají, že by to bylo v regulérním provozu. To, že si udělali zvláštní jízdu vlaku, ano. No a další raritu, kterou vám můžu cestou nabídnout, je zase poměrně nenápadná. Máme pravděpodobně jeden jediný podchod pod úzkokolejkou, který je na světě. Byl postavený v dobách, kdy úzkokolejka začínala, nebo kdy na úzkokolejce probíhal ten největší boom, to znamená ve 20. letech minulého století, kde ten provoz směrem na nádraží Žitava předměstí byl velmi silný. Dnes ten podchod končí v polích. Kdo v Praze jezdí metrem až do Letňan, tak ví, jak to vypadá.
0: Ze všech odpovědí musí být jasné, že Petr Kumfe má k úzkokolejce vřelý vztah. Možná by se dalo říct, že je to pro něj srdeční záležitost.
1: Úzkokolejka původně, samozřejmě to pro mě bylo další přivýdělek pro někoho, kdo je na volné noze. Prostě jsem tady začal pro ně tlumočit. A mezi tím už je to pro mě část domoviny, protože já jsem vlastně v těch 25 letech, kdy působím mimo jiné jako tlumočník tady v Euroregionu, se přestal ty hranice tak úplně vnímat. Takže tady se sice mluví německy, ale vidím odsud naještět, takže jsem tady doma. Obecně mám kladný vztah k těm starším věcem. Zajímají mě především teda auta historická, takže i samozřejmě i pro mě je to určitý návrat, určitý zpomalení, vlastně takový ten návrat do analogových dob.
0: Má navíc vlastní zkušenosti z jízdy na parní lokomotivě. To, když se chystal na úzkokolejce, na svou práci český topič.
1: Já jsem vlastně, když se připravoval ten český topič, takže jsem jezdil jako jeho tlumočník spolu vlastně v té kabince toho strojvůdce. A musím říct, že jak je ten vláček menší, tak i ta lokomotiva je menší. A mým největším úkolem bylo dávat si tam pozor, abych nedostal lopatou, protože tam opravdu je ten prostor minimální. A tak jsem během těch, já nevím, asi 10 jízd, kdy jsem ho doprovázel, se snažil, když jsem tady opravdu celou tu pracovní dobu s ním byl. Tak jsem se snažil to pochopit, jak to funguje, a musím říct, že do dneška nevím a do dneška bych asi ten vlak, kdyby oba dva omdleli, asi bych ho nedokázal zastavit. Nevím, v jakém to je stavu, jestli tady pořád ještě pracuje. Máme českého průvodčího, to taky ještě pořád platí.
0: A nejkrásnější úsek na trati pohledem našeho průvodce?
1: Mně se hrozně líbí ten úsek tady vlastně z Berzorfu na Ojbín, kdy po cestě jedeme takovým tím romantickým lesem. Takhle si já představuju tu postapokalyptickou dobu, až taková je ten svět polidek, že to bude vypadat nějak takhle.
0: Uzavřel Petr Kumfe dnešní povídání o žitavské úzkokolejce v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Liberec.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů. Radnice v Dubé nabízí příspěvek na nová okna nebo fasády. V Česku ubývají lokální kina, naopak přibývá multikin a letních kin. Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty stoupnou až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají i o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
3: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
1: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Lidé v Jablonci nad Nisou dnes v 16 hodin můžou navštívit benefiční koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zahraje soubor Prague Cello Quartet. Peníze vybrané od návštěvníků poputují na opravu fary v Lučanech nad Nisou. Koncert je součástí 3. ročníku dobrovolnické akce Spring Job. Počet stálých lokálních kin v Česku ubývá. Za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Sport. Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel 2. kola proti Rusu Medvedevovi, který postoupil bez boje. Linda Nosková si o účast ve 3. kole zahraje s Ukrajinkou Olijinkovou. Jakub Benčík nastoupí proti Australanu Popirinovi. Počasí. Odpoledne a večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 17, při delším slunečním svitu až 19 stupňů Celsia. Na horách to bude 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřena silnice 2. třídy číslo 287, ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí až do 9. června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní poledne s Českým rozhlasem Liberec vám přeje Jana Fričová. Dnes svátek slaví 9. května, slaví právě všichni ctiradové, tak pokud jste jim nestihli ještě popřát a chtěli byste jim poslat alespoň malou pozornost, máte možnost v písničkách na přání.

Karel Gott nás nabádal, abychom chytili své dny, tak já, abych ho parafrázovala, chyťte si svou píseň v dnešních písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a jak to udělat? Velmi jednoduše. Zavoláte sem k nám do studia na číslo 22 155 37 22 nebo nám napíšete SMS-kovou zprávu ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text a pošlete ji na číslo 90 011 04. No a pokud chcete napsat něco delšího, pak využijte naší e-mailovou adresu, ta zní zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Tak s touhle písní jsme zamířili trochu na stříbrné plátno. Kromě Valdemara Matušku jste slyšeli i Laďku Kozderkovou. Já už vítám ve vysílání naši další posluchačku, nebo dneska naši první. A ona mě vždycky ráda zkouší, tak já ji dneska vyzkouším taky. Víte, z čeho tahle píseň byla, z jakého filmu?
1: Ne.
0: Tak bylo to z filmu Trhák, nebudu vás trápit.
1: Děkuji.
0: Dobré odpoledne přeju ještě jednou, paní Šárko.
1: Dobrý odpoledne, paní Jano, takže písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro úplně všechny maminky, které se teda staly maminky, tak ať si užijou. A hlavně by byla pro babičku přítele, babičku Evžu, za kterou za chvíli pojedeme na návštěvu i s pejskem, aby se potěšila mimo důchodců, takže všem přeju, ať si zítra ten sváteční den maminky užijou všichni.
0: Tak děkujeme za zavolání, přejeme příjemnou sobotu a hezký výlet. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Díky za všechno mám má a Jiří Schellinger v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. A já už ve vysílání vítám dalšího posluchače. Dobré odpoledne.
1: Hezkou sobotu, paní Ano. Tady v Zinek ze Záku.
0: Vám taky hezkou sobotu.
1: A rád bych tuto píseň zaslal svojí dceři Káče, vnice Kačence a všeobecně všem vandrákům, čundrákům, lidem dobrý vůle.
0: Dobře, děkujeme za zavolání. Už je tady připravený Michal Tučný a píseň Pověste ho vejš. Díky a naslyšenou.
1: Napodobně, dík. Pověste ho.

0: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Do písniček na přání Českého rozhlasu Liberec proniklo poněkud cizokrajné rytmy. A pokud nás poslouchají už zahrádkáři z Vratislavic, tak si tak představuju, jak se jim v tomhle rytmu třeba plely záhonky. To musel být fofr. Proč mluvím právě o zahrádkářích z Vratislavic, ať se jim lépe rýpe v zemi? To jim totiž přeje předseda jejich, pan Jiří, a požádal také o skladbu na přání, aby to rýpání šlo ještě lépe. A přeje si návrat Geminy od Karla Svobody a kapely Mephisto. No tak samozřejmě vaše přání je nám téměř rozkazem, takže skladba je tady.

Typický Karel Svoboda, co říkáte, vážení posluchači. S vámi je Český rozhlas Liberec, konkrétně písničky Na přání. No a já už tady mám další přání, které přišlo do naší e-mailové pošty, tady na adresu zahryte.liberec@rozhlas.cz, a píše nám, abych tak řekla, skoro naše hudební dramaturgině paní Sylvie z Prahy. A její dnešní vzkaz zní: hezkou sobotu. Dnes má 47. narozeniny kanadský zpěvák Pierre Bouvier, frontman skupiny Simple Plan, která často jezdí i k nám. Dnes by se mi od nich hodila jejich protiválečná skladba Wake Me Up. Ctiborům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byl vášnivý čardáš dvou srdc podání Karola Duchoňa. Řeknu vám popravdě, nechtěla bych v závěru ten čardáš tančit, protože ten rytmus byl už tak divoký, že snad by ani nešel utančit. Tak to byla jenom malá vsuvka. Vy posloucháte stále Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky Na přání v sobotu 9. května. No a nám napsal pan Petr z Poděbrad a dal nám velmi těžký úkol. Dobrý den, prosím, zahrajte paní Věře do Semil na Letnou písničku k zítřejšímu svátku matek. No ale výběr nechal čistě na nás. No a my jsme se zamysleli a vybrali píseň trochu netradiční. Zpívat bude britská herečka Helen Mirren a píseň je z filmu, tuším, že se to jmenovalo Koření nebo něco o jídle to bylo, píseň se jmenuje My Love.

Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. To další přání budeme plnit paní Mileně, která by ráda slyšela píseň s Jarmilou Veselou a vybrala píseň Až rozkvetou lípy.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď kousek blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je 3:45 a vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a před námi je přání poslední, které k nám poslal pan Marek. Letos v dubnu byl v Praze na koncertě Erose Ramazzottiho, rád by si tu ten zážitek zopakoval. No a vy, kdo jste tento koncert nestihli, tak mám pro vás dobrou zprávu. Eros Ramazzotti bude v Praze v O2 aréně koncertovat znovu 20. května příštího roku. No ale abych to nezamluvila, přání pana Marka a Eros Ramazzotti právě teď začíná hrát.

Tak takové byly polední písničky na přání Českého rozhlasu Liberec datem 9. května. Pokud jsme nestihli snad právě tu vaši, tak budete mít další možnost ještě dnes po 17. hodině, kdy budeme vysílat i druhé písničky na přání. No a vás už za chvíli pozve na výlet Pavel Kudrna, tak já doufám, že pro vás připravil nějaké zajímavé destinace, to určitě bude třeba zřícení na hradu Kalich a určitě mnohé další. No a Jana Fričová se s vámi těší znovu naslyšenou po 14. hodině.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se příští týden ochladí a bude deštivo. Ve školkách v Libereckém kraji zbývají po zápisech volná místa. Sluneční hodiny v Hejnickém klášteře čeká přemalba. Odpoledne se bude vyjasňovat a teploty stoupnou až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. V jablaneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohly tak přijmout všechny tříleté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobírat i dvouleté děti. Podle magistrátu přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají ve školkách i v Liberci. I ty budou postupně přijímat další dvouleté děti. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za Starosty pro Liberecký kraj.
3: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
1: Sluneční hodiny v rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích čeká přemalba. Stávající hodiny nejsou původní. Na jižní stěně rajského dvora se objevily při obnově kláštera v roce 2001. Jejich autorem je akademický malíř Jiří Komar. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla by se do rajského dvora měla vrátit replika původních slunečních hodin z doby baroka.
4: Máme k dispozici černobílé fotografie, ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin.
1: Replika by se podle Heinzla mohla na místě objevit ještě letos. Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
2: Počasí.
1: Odpoledne a večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17, při delším slunečním svitu až 19 stupňů. Na horách to bude 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Čechově ulici v Rovensku pod Troskami na Semelsku se střetla dvě osobní auta, projíždějte tudy opatrně. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci, a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším v České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit, a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl od toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě, o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jeho východním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendelovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendelovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. v Hrtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Hrtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století. Bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Ertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky, dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like a fool.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění. Cyklisté v Jizerských horách se dnes poučí o bezpečnosti. Malí hasiči v Hrádku nad Nisou vytvoří rekordní fontánu. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty od 1 stupně v noci do 22 přes den. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dva liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky, informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun, dalších asi 300 tisíc získá Aquaklub Liberec.
2: Podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Stavební práce začaly předloni na podzim a potrvají až do června 2027. Pro veřejnost se má stadion otevřít příští rok na podzim. Oddíly aktuálně dojíždí do bazénů v Jablonci nad Nisou, Stráži pod Ralském, Jičíně a Brandýse nad Labem. Dopravu si zajišťují přes autobusové dopravce a osobními auty. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Základní pravidla bezpečné jízdy na kole dnes celý den vysvětlují členové týmu silniční bezpečnosti turistům v Jizerských horách. Lidé je můžou potkat u Šámalovy chaty na Nové Louce. Doporučení jsou určená i pro koloběžkáře a jezdce na elektrokolech, doplňuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
3: Směřujeme vlastně ty informace i na další důležité věci, jako například osvětlení kola, to, že cyklisté mají nulovou toleranci alkoholu a jaká obecně vlastně platí pravidla pro cyklistiku v městském provozu.
0: Děti ze sboru dobrovolných hasičů se dnes večer v Hrádku nad Nisou na Liberecku pokusí o zápis do České knihy rekordů. Od 22 hodin vytvoří v rekreačním areálu Kristýna vodní fontánu za pomoci hasičských hadic. Fontána bude mít 190 proudů a bude podkreslená hudbou a barevně osvětlená. Do akce se zapojí děti z 41 jednotek dobrovolných hasičů z Česka a také malí hasiči ze Saské Žitavy. Dohromady jich tam bude 492. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affenscheine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Přivezli ji do nemocnice.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolích mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 až 4 stupně, v údolích až 1 stupeň Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra přes den očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Uzavírka platí do konce května.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, při poslechu Českého rozhlasu Liberec přeje Jana Fričová. Kdy jste si udělali naposledy radost? To se ptám nejen já, ale stejně se budeme ptát také dětí. Martin Písařík nám opět řekne, co v učebnicích nebylo a čeká nás i informace o počasí. A dnes se opět podíváme na festival Anifilm 2026 v Liberci. Ten neskončí a večer se rozdají ceny mezinárodních soutěží, kde nechybí ani české filmy. Více řekneme už za chvíli.

0: Nikoli pátá, ale 11 minut po 14. hodině odpolední je právě teď. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my se teď společně podíváme na festival. Stačí pár tahů tuškou, několik minut a nápad, který by v hraném filmu zabral celé hodiny, dokáže animace vyjádřit v pár snímcích. Právě o tom, kdo nejlépe zvládá tuhle uměleckou zkratku, celý týden debatovali diváci i porotci na libereckém Anifilm 2026. Festival animace dnes končí a večer vyhlásí vítěze mezinárodní soutěže krátkých filmů. O cenu v ní usiluje i český loutkový snímek 9 milionů barev režisérky Báry Anistejskalové. No a více nejen o tuzemském soutěžním filmu řekne Martin Hrnčíř z kulturní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak tento pestrobarevný snímek z podvodního prostředí vypráví o setkání krevety a šedavé ryby, která přišla o zrak. Hlavní hrdinka tak proto chce nové kamarádce zprostředkovat, jak vidí svět sama, a to naráží na určité limity. Loutkový animovaný snímek doprovodil hudbou český hudebník Tomáš Flek z Dvořák, který tu měl také na festivalu včera koncert.
0: České zástupce máme také v mezinárodní soutěži studentských snímků. Které to jsou?
1: Jedním z nich je úsměvný krátký snímek s prostým názvem Hř. Kreslený animovaný příběh vytvořila původně maďarská autorka Abigail Derci, která přijela studovat do Česka a jedním z cílů bylo se také naučit právě vyslovit písmeno Hř. Vážnější téma pak rozebírá studentka Jamajka Kindlová v černobílém kresleném snímku Křehce. Ten ukazuje, jak vnímá domácí násilí, napětí a strach malý chlapec. Tento příběh vznikl na základě vzpomínek 4 dospělých lidí a třetím tuzemským snímkem v mezinárodní soutěži je Quantum Jump režiséra Simona Mesároše. Ten rozehrává na plátně abstraktní snový příběh o muži, který slouží bohatýrům v takovém honosném sídle. Jednoho dne se ale rozhodne uniknout celoživotní manipulaci a vydá se na cestu magickým sadem, aby našel sám sebe. O vítězných filmech rozhodne porota, ve které zasedl třeba také cenou Emmy ověnčený a na Oscara nominovaný animátor Dylan Marky. Ceny Anifilmu pak převezmou nejlepší filmaři v 8 hodin večer v libereckých lidových sadech.
0: Na festival bude i legendární herní vývojář Jordan McNair, který stojí za videohrou Prince of Persia. Kde ho mohou fanoušci popřípadě zastihnout?
1: Americký tvůrce videoher bude mít přednášku Masterclass v Krajské vědecké knihovně a vzpomínat bude právě i na legendární logickou skákačku, hovorově řečeno Prince z Perzie. Tu vytvořil v roce 1989 a aby působil pohyb postavy tehdy věrohodně i v tom malém rozlišení, tak si natočil, jak skáče jeho bratr v parku na kameru, záběry pak programoval do kulis paláce z Blízkého východu. Po celém světě prodal Jordan McNair přes 2 miliony kopií právě této hry a spolupracoval i na řadě pokračování příběhu tohoto arabského prince, který chce zachránit zajatou dceru sultána. Americký tvůrce budu mluvit ale také i o svém nedávno vydaném komiksu Ripley. Jde o autobiografický obrazový příběh vývojářovy rodiny. Za první světové války totiž prošli jeho židovští předci zákopy první světové války, pak utekli před druhou světovou válkou do Severní Ameriky a samotný autor se vrací po mnoha letech do Evropy, aby tento rodinný příběh uzavřel.
0: Informace o libereckém Anifilmu měl pro nás Martin Hrnčíř z kulturní redakce. Martine, moc děkujeme a pěkné odpoledne.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec a já už ve vysílání vítám meteoroložku Janu Ehertovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: No a mám samozřejmě tu obligátní otázku. Tak jak je na tomto počasí?
2: No, zůstalo nám opravdu hodně oblačnosti, jak během noci, tak vlastně do teďka, kdy na obloze vládne takové zataženo až oblačno. Moc se tomu sluníčku nechce, i když v Ústeckém kraji už se nám oblačnost protrhává, tak do Libereckého kraje to protrhávání taky očekáváme, ale zkrátka si to sluníčko dává na čas. Takže teploty jsou aktuálně celkem vyrovnané 13 až 15 stupňů Celsia, ale mohlo by být teplej.
1: Tak to rozhodně. A jak bude teplo v noci? Mám si otevřít okno nebo zůstat zavřené?
2: Očekáváme, že teda opravdu už během večera a noci ta oblačnost se opravdu protrhá a ta noc bude jasná, takže ty ranní teploty by měly klesat na 7 až 4 v údolích až na 1 stupeň Celsia a můžou se objevovat i přízemní mrazíky. Za předpokladu, že opravdu ta noc bude jasná. Kdyby ta náhodou oblačnost zůstala, tak by se dělo to, co dneska, to znamená, že ty teploty zůstaly celkem opravdu vysoko a pohybovaly se kolem 9 stupňů Celsia, ale předpokládáme opravdu, že už se nám to protrhá.
1: Mm-hmm. Tak jsem zvědavá, jestli ráno teda budu mít něco na autě, na oknech, jestli budu škrabat nebo ne. Doufám, že ne.
2: Ne, bude se jenom o přízemní mrazíky, takže opravdu by to mělo být jenom někde hodně dole u zemi.
1: Ale odpoledne bychom se měli ohřát, je to tak?
2: Snad už

0: zítra to vyjde a mělo by opravdu svítit od rána sluníčko a ty teploty by měly jít k 20, i přes 20 stupňů Celsia. Za předpokladu ale toho opravdu, že bude svítit sluníčko. Během odpoledne každopádně bude oblačnost přibývat a ta už bude, tady ta oblačnost už bude spojena s přechodem výrazné studené fronty, která nás bude přecházet potom během pondělního dne. Takže zítra odpoledne přibývání oblačnosti, ale stále bez srážek a jak už jsem říkala, teploty by se měly pohybovat kolem 20 stupňů.
1: A dobrého, jak se říká, pomálu. V pondělí se opět přioblékneme, je to tak.
0: V pondělí ještě zůstane teplo, ale už bude zataženo a deštivo. On nám bude vrcholit ten teplý vzduch. Ta fronta přejde v podstatě až ve večerních hodinách a to ochlazení očekáváme až na úterní ráno a během úterního dne. Takže v pondělí ještě teplo, ale srážky a více oblačnosti. V úterý srážky, více oblačnosti, ale zima. Ráno opravdu očekáváme, že by se teploty ráno pohybovaly ve 2 metrech 4 až 1 a přes den to vypadá, že málo kde to půjde přes 10 stupňů Celsia, takže nějaký rozmezí 7 až 10 stupňů během odpoledne, takže to je opravdu velmi chladno a nejchladnější vypadá středa ráno, kdy očekáváme ne, že přízemní mrazíky, ale opravdu mráz, plus 3 až minus 1 stupeň Celsia.
1: No tak teda já tu bundu zase vybalím, no nerada, ale vybalím.
0: Vybalte.
1: Já vám moc děkuju za aktuální předpověď počasí a přeji klidnou sobotu do Ústí nad Labem. Naslyšenou.
0: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Tak tahle píseň Jaromíra Nohavica, Dokud se zpívá, patří už určitě mezi ty, které se archivují, ale které stále ještě nestárnou. Posloucháte Český rozhlas Liberec. No, říká se také to, že člověk se učí celý život sbírá zkušenosti a znalosti, které rozhodně nehledal v učebnicích. No a naše další rubrika se jmenuje právě Co v učebnicích nebylo, a s tím, co v učebnicích nebylo, nás seznamuje Martin Písařík. Tentokrát se spolu s ním zaměříme na větrné mlýny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Ty amo, Umberto Tozzi, ale my tuhle píseň známe také v českém překladu, neboť ji do svého repertoáru zařadil kdysi Pavel Novák pod titulem Ty lásko a český text k ní napsal Miloš Čepelka. No ale my ji známe i v recesistickém provedení, a to tria Triky a pověry, neboli Šíp uhlíř Janů, a píseň se pak jmenovala Ty jámo. No ale my posloucháme teď Český rozhlas Liberec a já bych vás ráda pozvala také příští sobotu 16. května na Den otevřených dveří. Dveře naší redakce se otevřou v 10 hodin a do 16 hodin se můžete přijít podívat do míst, kde každý den vzniká regionální vysílání. Během dne budou probíhat komentované prohlídky rozhlasových studií a zázemí. Dozvíte se, jak se vyrábějí pořady, které běžně slýcháte v éteru, a setkáte se s moderátory, redaktory, zprávaři i dalšími členy rozhlasového týmu. No a pokud jste zvědaví, jaký jsme pro vás připravili program, tak ten najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a samozřejmě, že návštěvu uděláte radost nejen sobě, ale hlavně nám. No a když už mluvíme o té radosti, tak kdy jste si naposledy udělali radost, nebo jste udělali radost někomu jinému, pokud to neuděláte právě příští sobotu? A nebo kdo udělal radost vám, jak vypadá vůbec radost podle předškoláků, tak na to se zeptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je radost?
2: Že se mi radostí usmívám. Jako, že když člověk dá někomu nějaký dárek, tak já to je radost. Když se i kamarádi má.
1: Co vám udělalo největší radost teď někdy?
2: Když jsem se hrála dneska s Lilinkou a dal jsem jí plakat. A zdobila jsem s ní portfolium. Já se těším, až ukážu žratou knížku.
3: Já jsem ráda, že se se mnou někdo kamarádi.
4: Já jsem byla teďka ráda, že mi zavoláte ta, která má miminko. Já jsem to strašně chtěla. Když jsem si s Aneškou hrála.
1: Jak vypadá radostný člověk?
4: Vypadá takhle. Že se směje.
1: A můžeme tu radost ukazovat jenom smíchem nebo i jinak?
4: Jo, smíchem. Jakože řveme radosti, že plakáme jako radosti, že se nám narodilo mimko.
5: Mimko.
4: Mimko.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu z Iwo Jimy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Na kopališti v Mimoni město instalovalo solární elektrárnu. Snižování výdajů na obranu podporuje 17% Čechů. V Jablaneckém kostele dnes zahraje soubor Prague Cello Quartet. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty od plus 1 do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Radnice v Mimoni na Českolipsku nechala na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 3,25 milionu korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
5: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme.
4: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Lidé v Jablonci nad Nisou dnes můžou navštívit benefiční koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zahraje soubor Prague Cello Quartet. Peníze vybrané od návštěvníků poputují na opravu fary v Lučanech nad Nisou. Koncert je součástí třetího ročníku dobrovolnické akce Spring Job.
6: Koncert má být zároveň poděkováním mladým dobrovolníkům, kteří se do akce Spring Job zapojují. Lidé od 13 do 19 let pomáhají seniorům, rodinám ve složité životní situaci nebo třeba pracují na faře. Sobotní benefiční koncert v Jablonci začne v 16 hodin. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno. Uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciaová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že mezi cestujícími bylo celkem 6 případů nákazy hantavirem, 3 z nich na nemoc zemřeli. Byl to pár nizozemských turistů a žena z Německa.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolích mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 až 4, v údolích až 1 stupeň Celsia a místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Vát bude slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici číslo 2909 u Krásného lesa na Liberecku se střetla dvě osobní auta. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje druhou hodinou. Z rozhlasového archivu jsme vybrali vzpomínku Miroslava Horníčka na osvobození Plzně na konci druhé světové války a s Markem Řáčkem si tentokrát vyšlápneme na Kozákov. A konec druhé světové války si připomeneme ještě jednou. Zatímco její konec celý svět oslavoval 8. května, na Liberec ještě o den později, tedy 9. května, dopadaly bomby. Kde a proč, povíme už za chvíli.
7: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Marta Kupišová dospívala 12 minut po 15. hodině. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Kapitulací Německa skončila 8. května před 81 lety druhá světová válka. A zatímco Evropa slavila, Liberec, hlavní sídlo říšské župy Sudety, se stal cílem bombardovacích letadel Rudé armády. Na město dopadlo přes 80 tun bomb. Studiem rozsáhlých archivních materiálů, které obsahují soupisy škod, se badateli Severočeského muzea v Liberci Ivanu Rousovi podařilo nově zmapovat přesné cíle, kam pumy dopadaly. V Libereckém muzeu natáčela redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: S badatelem Ivanem Rousem sedíme nad mapou Liberce, kde jsou vyznačená právě místa dopadu těch leteckých pum. A mě překvapuje, že tady vidím třeba oblast Kristiánova nebo místa nad Libereckou přehradou, kde přece nebyly žádné strategické cíle.
2: Tak to, na co se díváte, tak to je jedna taková zajímavá linie, protože začíná bombardováním dnešního areálu Technické univerzity. Jedna puma mezi Vilky nad přehradou a pak to vlastně pokračuje přes centrum, přes krematorium. Dvě pumy dopadly úplně do centra mezi budovou Libereckého kraje a obchodním domem Fórum, ale dopadly třeba i k dělostřeleckým kasárnám a pak na okrajové části nedaleko Libereckého letiště.
1: Co tedy bylo vlastně cílem toho bombardování?
2: My dneska víme, že to bombardování se soustředilo především na zátarasy, kterých byl Liberec plný. Ty zátarasy, to si opravdu můžeme představit jako veliké barikády. Německé barikády, některé byly betonové, některé dřevěné, jiné byly dokonce ocelové, ale zároveň se bombardovaly vlastně ústupové linie těch německých vojsk.
1: Známe počet obětí toho bombardování, protože vy jste zmínil, že ty bomby dopadaly i do centra města, že dopadaly do blízkosti Technické univerzity, kde byly sběrné tábory.
2: Samozřejmě řádově desítky obětí, které jsou zmíněné dalším archivním zdroji, což je Liberecká kniha mrtvých, třeba i od pamětníků. Víme, že dvě pumy dopadly nad dnešní Libereckou teplárnu a jedna z nich zabila několik zajatců ze Sovětského svazu, kteří tam byli právě v táboře, nedaleko hostince u Votočků. A třeba ve Vesci jedna z těch pum, nebo dokonce letecké palubní zbraně, to znamená kulomety, zabily už slavící Sověty spolu s Čechy.
1: Možná nás tedy napadne, jestli bylo to bombardování tehdy německého Liberce den po kapitulaci ještě nutné z pohledu sovětské armády.
2: Pořád to, ten Liberec, to bylo hlavní město říšské župy Sudety. Bylo opevněno a bylo připraveno na tu pozemní bitvu. Vlastně jako z jejich pohledu to bombardování, i když přišlo těsně po kapitulaci, tak bylo logické. Samozřejmě známe příklady toho bombardování Rudou armádou, které už tak logické nebylo, jako třeba bombardování Mladé Boleslavy a mnoho jiných případů, ale tady u Liberce bych byl s tím hodnocením velmi opatrný a pořád je to ještě předmětem bádání.
0: No a pokud vás toto téma zajímá, tak můžete navštívit přednášku Ivana Rouse, která se bude konat ve středu 27. května v 18 hodin v Severočeském muzeu v Liberci.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Na výlety po celém kraji, respektive po celé republice, vás obvykle zve Pavel Kudrna. Ale libereckým krajem putujeme s Markem Řeháčkem a Jaroslavem Hořením. Tentokrát nás pozvou na bývalou sopku, naleziště drahých kamenů, na startovací plochu paraglidingu či na nejvyšší horu Českého ráje. To vše je Kozákov.
1: Tentokrát jsme vyrazili, dá se říct, vlastně na pomezí ráje a hor. Jsme nad Českým rájem, na té Strážní hoře, jak se říká. Jsme prostě na Kozákově.
2: No já se skoro až divím, že jsme tady poprvé, protože Kozákov je jedna z těch opravdu pro mě oblíbených hor. Samozřejmě já jsem spojován primárně s Ještědem, že jo? Ale Kozákov je hora, kterou mám opravdu rád, a zejména toto místo. To místo, které vlastně se nachází na té jižní straně, a opravdu tady ta česká krajina je doslova jako otevřená kniha, ve které si člověk může číst vlevo Trosky, tamhle vzadu Tábor, na druhé straně vlastně vidíme až ku Praze, samozřejmě s dominantami Ralska. A
1: když takhle ještě popůjdeme, tak tam uvidíme ještě jak si ho zmiňoval.
2: Vzadu máme krásné panorama Lužických hor s těma špičatýma kopečkama. To si prostě myslím, že je místo, kde ten výhled je opravdu třeba pro mě ještě působivější než z toho zmíněného Ještědu. Protože tady v podstatě opravdu vidět až ta třetina Čech, když je dobrá viditelnost.
1: A samozřejmě musíme zmínit ještě, když se otočíme na druhou stranu, tak tam vidíme právě ty Krkonoše. A vlastně máme Labský důl tamhle a další.
2: Určitě tady vlastně vidět celé to krkonošské panorama. A co je zajímavé, já vnímám Kozákov jako takovou vlastně hradbu. On už, když člověk přijíždí po dálnici k Turnovu, tak ten Kozákov je něco jako pro Liberec ještě, tak pro ten Turnov to je takzvaný ten Hausberg, neboli kopec za domem, takový ten domovský kopec, který vlastně člověka vítá vždycky, když se vrací domů a je s ním vlastně spojen ten pocit té domácké krajiny.
1: Přesně tak, jak vidím Kozákov, tak už jsem doma.
2: Přesně to si vždycky jako říkám, když vidím ten Ještěd, ale tady zase chápu ty Turnováci, že to mají podobně s tím Kozákovem, ale je tady ještě takový jako jeden zajímavý moment. Ten kopec je poměrně hodně vysoký, má 744 metrů a je vlastně opravdu takovým balkónem toho Českého ráje, možná víc ještě než těch Krkonoš, protože samozřejmě těch výhledů na Krkonoše tady je podstatně více, ale žádný takhle panoramatický a povšechný výhled na Český ráj vlastně od nikud jinud než z Kozákova nemáme. A ta hora zároveň slouží jako takový zvláštní předěl, taková jakoby brána, někdy si taky říká trůn Českého ráje a vládce Českého ráje, ale když se podíváš, tak tady na této straně je taková ta teplá krajina, sice ještě tady nahoře máme buky, které se právě rozvíjejí, ale níže už máme borovice, jsou tam ty pískovcové skály, měsíční údolí tady vedle kousek dráv.

0: Bovne, kam se půjdeme podívat, Louky, a je to opravdu takové milé, v té horní části na těch vyvřelinách rostou i krásné kytky barevné v létě, ale na té druhé straně už je to jinak. Tam ty Krkonoše opravdu jsou svojí chladnou krakonošovskou nadvládou, ovlivňují i vlastně tu severní stranu Kozákova, která je naopak taková jakoby hrubší, porostlá smrky, je tady chladněji, drží se tady déle i sníh.
1: Sníh už je pryč, i když bývaly časy, kdy touto dobou byly vidět ještě bílé Krkonoše. Za týden se budou průvodci putování Libereckým krajem Marek Řeháček a Jaroslav Hoření věnovat hlavně drahým kamenům.

0: 53. narozeniny už oslavila píseň Nebe nad hlavou. Písnička kapely Olympic se objevila na jejich čtvrtém albu nazvaném Maraton. No tak opravdu píseň, která nestárne, má pořád co říci i dnešnímu publiku. Posloucháte Český rozhlas Liberec, no a my vás teď zavedeme do archivu také, ještě možná trošičku hlouběji. Už roky se smí říkat, že Plzeň přinesla v roce 1945 vytouženou svobodu americká armáda. Archivní záznam nás teď ale vrátí do času, kdy tomu bylo jinak. Za minulého režimu se den vítězství neslavil 8., ale 9. května a připomínal výročí osvobození Československa rudou armádou. Právě v tento den byl jednou Miroslav Horníček na návštěvě v Bratislavě.
1: Já jsem byl v Bratislavě a do hotelu Carlton za mnou přišel mladičký žurnalista, novinář a říká, tak tedy první otázka, pane Horníčku, proč jste právě 9. května v Bratislavě? Já říkám, no já jsem tady od 6. do 12. Jo? Takže nejsem právě 9. Říká, no ano, ale dneska je 9. Já si říkám, no tudíž jsem tady taky. A ne, že bych tu byl právě. A on říká, no ale 9. květen, to je taková slavná to, vzpomínka, že jo? Jak vy byste na to vzpomněla, to osvobození? Já říkám, podívejte se, kdo zažil protektorát, tak se mu to nemusí vysvětlovat. Kdo to nezažil, tak to nepochopí. A když přijížděli ty armády a my na ně házeli šeříky a objímali jsme se a plakali jsme, rvali jsme smíchy i pláčem, no teď se mu to vylíčil barviče se všem všudy. No on byl ne nadšený, on byl okouzlený. Říkal, to je nádhera. Jsem říkal, no to nebudete vysílat. On říkal, jak to, že ne? Budem. Jsem říkal, to nemůžete vysílat. On říkal, proč? Proč bychom nesměli? Já říkal, já jsem z Plzně. Jemu to chvilku trvalo, než to pochopil. A říkal, ježiš, ano, tak já to smažu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I ve 3:15 vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, který vás teď pozve do světa stříbrného plátna. Víte, jakou českou filmovou stopu zanechal americký film 12 rozhněvaných mužů z roku 1957? Dozvíme se to za chvíli od kolegy Jana Křemena, který nás zároveň pozve na obnovenou premiéru filmu režisérky Věry Chytilové Panel Story aneb Jak se rodí sídliště.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Ten film, o kterém dnes budu mluvit, se jmenuje 12 rozhněvaných mužů a byl natočen už v roce 1957.
3: Rád bych změnil hlas na nevinen.
4: Co?
3: Slyšel jste mě.
4: Rozmyslel jste si to?
3: Rozmyslel.
4: Poměr hlasů 9:3 pro vinu. Tak tohle už je moc silný kafe. Moc.
2: Je to americký film a vypráví dramatický příběh, který se zdánlivě vymyká filmové praxi, neboť se celý odehrává v průběhu 90 minut v uzavřené soudní síni. Vlastně je to spíše filmová inscenace, což potvrzuje i původní záměr, že to bude film televizní. Téma ale bylo tak silné, že se nakonec producenti rozhodli jej uvést i v kinech. 12 porotců má jednomyslně rozhodnout o vině či nevině mladého muže, který je obviněn z vraždy svého otce. Porotci jsou průměrní Američané s obyčejnými zájmy a zaměstnáním. V průběžném hlasování 11 hlasuje za vinu, jenom porotce číslo 8, architekt Davis, je proti. Vyslovuje vážné výhrady k průběhu soudního jednání a kritizuje i způsob šetření celého případu. Film svůj příběh vyprávěl tak dokonale, že se dočkal i celosvětové distribuce a tehdejší československá kina nebyla výjimkou a později jej několikrát uvedla i Československá televize. A právě pamětníci tohoto filmu už teď vědí, kdo zanechal v tomto snímku českou filmovou stopu. Byl to 11. porotce, kterého stvárnil Jiří Voskovec.
5: Promiňte, v tom já vidím omyl. Ta žena naproti odpřísáhla, že moment po tom, co viděla vraždu, to jest moment po tom, co přejel vlak, vykřikla a pak běžela volat policii. Nuže, hoch musel její výkřik určitě slyšet a musel vědět, že někdo něco viděl.
2: A bylo to také naposledy, kdy se diváci mohli setkat s touto významnou osobností osvobozeného divadla. Dnes už tento film kina neuvádějí, ale občas se objeví na nějakém tom filmovém festivalu, nebo ji můžete najít někde na internetu, ale dávám to docela práci, a to přesto, že patří mezi nejlepší filmy, které americká kinematografie natočila. Já vás dnes ale pozvu do kina na jiný film, který má dnes také premiéru, obnovenou premiéru, a to Panel Story aneb Jak se rodí sídliště, který v roce 1979 natočila Věra Chytilová. Určitě stojí za zhlédnutí. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Blíží se 16. hodina, kdy mě u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vystřídá Miroslav Holubec aktuálním zpravodajstvím. No a poté už se můžete těšit na setkání s dřevěnými herci, s otcem a synem, s Pejblem a Hurvínkem. O jejich hereckém životě si bude Patrik Rozehnal povídat s Martinem Kláskem, který jim propůjčoval dlouhá léta svůj hlas. Mimochodem, Hurvínek před pár dny oslavil své 100. narozeniny. Dozvíte se, jak Pejbl s Hurvínkem přišli ke svým jménům, kolik řečí se během své kariéry naučili a také, že jednou uhořeli. No a Jana Fričová se s vámi těší na setkání opět po 17. hodině, kdy začnou další písničky na přání.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Česku se příští týden ochladí a bude deštivo. Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů. Dnes večer ocení nejlepší animátory letošního anifilmu. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty od v noci 1 do přes den 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
3: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
2: V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy také jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
4: 9 milionů barev natočila Barána Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera, bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion, loutkové animace, vydala se s ní do podmořského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně s kamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
2: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali před tím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Tento růst ovšem není přirozený. Kombinace užívání anabolik stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolích mlhy, nejnižší teploty klesnou na 7 až 4, v údolích až k 1 stupni Celsia a místy můžeme čekat i přízemní mrazíky. Zítra přes den očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Hurvaj, už se uklidni.
6: Co?
5: Nevidíš, že svítí červená?
6: A jo?
5: Musíme přivítat posluchače.
6: Aha.
5: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
6: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
5: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
6: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
5: Pořad
6: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
5: s Hurvínkem
6: a s Pejblem.
5: Tak hezký poslech
6: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem ho tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, kruci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku?
7: Je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe je jí dát podpeřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
7: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
6: A pak je to cítit po celém domě.
7: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
6: A nalámej si do kafe.
7: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne, Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sunsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Takový hrdinkové. A to v Českém rozhlase.
1: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek. Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takový ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju, oče, že vajelíčko je hladké, jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč.

0: a zmrzlina na špeku. Já totiž u vás mi to...
1: Co to blekoceš, Bogaš? Vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
0: Jen to zkus, tatí. Hůř to jistě nedopadne než ty tetin činy cizokrajné buchty na černo.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky, no a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
2: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero, kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
0: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledně pod Ještědem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké Máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt, zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No už takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo.
0: Opravdu?
4: Kdeleže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo. A kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
0: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, hurínku.
0: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
5: No to věřím.
0: A víš proč?
5: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, když mám.

Schacken, der muss da bis da die Smart. Я вижу, что на их слотах.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: To už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: 17 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ve školkách v Libereckém kraji zbývají po zápisech volná místa. Radnice v Dubé nabízí příspěvek na nová okna nebo fasády. Malí hasiči dnes v Hrádku nad Nisou vytvoří rekordní fontánu. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty v noci 1 stupeň, ve dne až 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V jabloneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohli tak přijmout všechny tříleté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobírat i dvouleté děti. Podle magistrátu přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají ve školkách i v Liberci. I ty budou postupně přijímat další dvouleté děti. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za Starosty pro Liberecký kraj.
2: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
1: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Víc peněz dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
3: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Děti ze sboru dobrovolných hasičů se dnes večer v Hrádku nad Nisou na Liberecku pokusí o zápis do České knihy rekordů. Od 22 hodin vytvoří v rekreačním areálu Kristýna vodní fontánu za pomocí hasičských hadic. Fontána bude mít 190 proudů a bude podkreslená hudbou a barevně osvětlená. Do akce se zapojí děti z 41 jednotek dobrovolných hasičů z Česka a také malí hasiči ze Saské Žitavy. Dohromady jich tam bude 490. Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TASS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolích mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 až 4, v údolích až 1 stupeň Celsia a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý podvečer, je sobota, 4 minuty po 17. hodině a to znamená, že jsou tady druhé písničky na přání. Tak příjemný poslech.
0: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Tak to byl Kvítek Mandragory a Helena Vondráčková. Ještě jednou příjemný podvečer z Českého rozhlasu Liberec. Posloucháte písničky na přání. Já vám pro jistotu a pro pořádek zopakuju ještě všechny kontakty, na které můžete využít, abyste si nechali zahrát. Tak tedy telefon sem k nám do studia je 22 155 37 22. SMS-kové číslo je 90 011 04 a zprávy pište ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a váš text a prosím nepoužívejte háčky a čárky. No a e-mailová adresa, pokud se chcete rozeptat, tak ta zní zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Tak to byl Karel Gott, vy posloucháte stále písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už vítám u telefonu naší posluchačku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás. Písnička bude pro paní Boženku do Liberce, pro paní Šárku do Liberce, pro paní Jarušku do Frýdlantu, pro paní Jarušku do Rychnova, pro pana Vlastimila do Liberce. No prostě všem, co si necháváme zahrát, jen tak pro dobrou náladu a vám také děkuji.
0: Taky děkuji a mám pro vás, paní Evo, příjemné překvapení. To budete koukat. Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Spirituál Quintet. S vámi je stále Český rozhlas Liberec, písničky na přání. A kdo nám teď volá? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Vlastimil z Rochlic, z Liberce. Zdravím paní Fričovou a všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. A přeji hezký víkend a třeba i hezčí neděli se sluníčkem.
0: Tak to by už měla být podle meteorologu.
1: No, říkají to, ale někdy to tady v Liberci neprasuje, nefunguje.
0: No jo, no.
1: A tak poprosil jsem o písničku od Marty Kubišové, Cesta. No je to takový i určitá vzpomínka.
0: Dobře, tak jo, děkujeme za zavolání.
1: Děkuju moc a je pro všechny samozřejmě.
0: Samozřejmě. Přeju krásnou sobotu, naslyšenou.
1: Vám též, naschválnou.

0: Marta Kubišová na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Posloucháte Písničky na přání. Já už mám na telefonu další volající posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, my vás zdravíme. Tady Dana s Maruškou.
0: Kam pak jedete, Dano, s Maruškou?
1: Tak dneska jedeme směr Karlovy Vary, jedeme za tatínkem na chaloupku. Takže my věříme, že nás poslouchá, my jsme mu i volali, ať si přes internet pustí tohle rádio, protože Maruška přišla s tím, že zkusíme tátovi poslat písničku, aby to čekání mu rychle uběhlo.
0: Dobře. Tak my jsme našli písničku, pouštíme Štístka a Poupěnku a píseň Tanči, tanči. Já myslím, že tohle naši stálí posluchači úplně neznají, tuhle písničku.
1: Tak. Máte pravdu, ano.
0: Tak hlavně tak dobře dojeďte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Tak já doufám, že jste si dostatečně zatančili při písničce Tanči, tanči. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Teď jsme hráli od dcery tatínkovi a teď budeme hrát na přání syna mamince. Přeje si pan Miroslav a píseň posílá k zítřejšímu svátku matek. Tak já samozřejmě se k tomu připoju a přeji příjemný poslech.

Krása, co říkáte. Já jsem do dneška byla přesvědčená, že nikdo jiný než Věra Špinarová lépe tuhle píseň zaspívat nemůže. Tuhle interpretaci jsem do dneška neznala, musím říci, velmi krásné to bylo. Tak, teď budeme hrát k narozeninám, a to k 81. narozeninám tatínka pana Pavla, a přeje si slavíky z Madridu od Valdemara Matušky.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vůdce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jenotní modřiny. Jas

Tak to byl poněkud krutý Petr Habka a jeho píseň Bušty, pivo, nenávist. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Napsala nám paní Petra, která zvolila právě SMS-kové číslo 900104 a požádala o píseň Dary Rollinsové Já a stín.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Americká zpěvačka italského původu LP. Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání, a před námi je to přání poslední, které dnes stihneme splnit. Píše nám pan František, že by rád slyšel čtyřtet a zároveň ho chce poslat své ženě k narozeninám a vybral píseň Jeanne d'Arc. Z Rouenu stoupá dým.

Tak takové byly dnešní druhé písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Jana Fričová vám v tuto chvíli přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se s vámi naslyšenou znovu zítra ráno.

0: 18 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění. Snižování výdajů na obranu podporuje 17% Čechů. Sluneční hodiny v Hejnickém klášteře čeká přemalba. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty v noci až 1 stupeň, přes den 22. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. Dva liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky, informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun, dalších asi 300 tisíc získá Aquaklub Liberec.
1: Podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Stavební práce začaly předloni na podzim a potrvají až do června 2027. Pro veřejnost se má stadion otevřít příští rok na podzim. Oddíly aktuálně dojíždí do bazénů v Jablonci nad Nisou, Stráži pod Ralském, Jičíně a Brandýse nad Labem. Dopravu si zajišťují přes autobusové dopravce a osobními auty. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Sluneční hodiny v rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích čeká přemalba. Stávající hodiny nejsou původní. Na jižní stěně rajského dvora se objevily při obnově kláštera v roce 2001. Jejich autorem je akademický malíř Jiří Komar. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla by se do rajského dvora měla vrátit replika původních slunečních hodin z doby baroka.
2: Máme k dispozici černobílé fotografie, ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin.
0: Replika by podle Jana Heinzla se mohla na místě objevit ještě letos. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskusním pořadu Televize Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný. Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolích mlhy, nejnižší teploty klesnou na 7 až 4, v údolích až 1 stupeň a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2009 ve 14. ročníku ankety převzala herečka Jana Štěpánková.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý
5: večer, vítáme vás v Klitzkerově divadle v Hradci Králové.
6: Letí to. Je to neuvěřitelné, ale už po 14. se scházíme, abychom společně vyhlásili vítěze ankety Šarmantní osobnost roku. Fakt to letí. Možná i vy teď u rozhlasových přijímačů, i vy tady v krásném sále Klitzkerova divadla v Hradci Králové, pamatujete, kdy jsme se sešli minulý rok. My jsme zvolili takový krásný, významný den, 30. duben. Bylo to na Čarodějnice. Pravda, nesetkali jsme se s úplným pochopením všech našich posluchaček a proto jsme si řekli, že v podstatě o týden začneme dříve s vyhlašováním letos. Vybrali jsme dnešek, 22. duben, což je Den Země.
5: Ano, řekli jsme si, že když Den Země, takže pro vás připravíme malou zahradní slavnost. Jaro je tady, měly by být krásné i mezilidské vztahy, tedy jaro v nás. Vidíte, že tady máme krásné květiny od floristů a doufáme, že i ty mezilidské vztahy, které dnes navodíme tady na pódiu, přispějí k tomu, že zase bude na světě o něco lépe. Takže vás tady ještě jednou vítáme a myslím si, že k tomu, aby se slavnost vydařila, potřebujeme i trošku štěstíčka.
6: A to teda my budeme potřebovat hodně. Takže to štěstí potřebuje Lada Klokočníková
5: a Mirek Vaňura.
6: Ještě jednou vítejte. V podstatě za malou chvíli uslyšíte jméno nejšarmantnější osobnosti roku za rok 2009.
5: No a my jsme velmi rádi, že z té desítky nominovaných polovina přijala pozvání a mohla přijet právě sem do Královéhradeckého Klitzkerova divadla a my vám je postupně představíme.
6: My vám je budeme sice představovat, ale to je jen takové slůvko, vy je určitě dobře znáte. A ten první host, který teď přichází, to jenom potvrzuje. Pan Zbigněv Čendlik.
7: Dobrý večer.
6: Všimněte si, že mu říkáme ti, že tě vítáme, že ti neříkáme vy. Proč?
5: No, protože se známe už řadu let a já si myslím, že k hezkým vztahům patří přátelství a i to týkání, takže snad nám to týkání dovolíte.
7: Já vám děkuji moc, moc si toho vážím.
6: Nakonec jsme si říkávali, že setkávání lidí, kteří jsou na stejné vlně a nejen rozhlasové, mezi sebou, to je vlastně velké štěstí.
7: Jsme na stejné vlně.
6: Co je pro tebe štěstí?
7: Víte, co bych možná, nechcete dělat kázání, to bude takové malé kazaničko, ale víte, co mě dělá šťastným? Šťastným mě dělá, když vidím kolem sebe šťastného člověka a když já tomu druhému k štěstí pomůžu. Víte, spoustu lidí snaží se budovat to svoje štěstí za každou cenu. My to štěstí svoje vybudujeme jen v okamžiku, když budeme se snažit víc myslet na toho druhého, na to ty, nebo na vy, nebo na oni. A pokud budeme tyhle ty lidi kolem nás dělat šťastnými, tak se nám to vrátí a pak jsme nesmírně šťastní. A musím říct, že to je taková moje zkušenost. Je to takové moje trošku i životní kredo. Na prvním místě ten druhý. Já se až toho bojím, že to zní jako taková fráze možná. To jsou možná velká slova, ale omluvte. Pokud někomu to tak zazní, tak se omlouvám, ale je to tak. Vyzkoušejte to.
6: Zbigněve, nám to znělo jako velká slova, ne jako fráze.
7: Já se řídím v svém životě dvoma motty. První myšlenka, první motto je polského básníka Jana Twardowského. Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. Já když jsem nad touto větou přemýšlel, tak jsem došel k takovému jednomu poznání a k takovému závěru, že když budu jednou na konci a budu bilancovat ten svůj život, tak mě nebude mrzet to, co jsem udělal špatného, pokud byl jsem schopen říct, omlouvám se, nechtěl jsem, sorry, tak jsem to nemyslel. Ale to, co mě nejvíc bude mrzet, bude to, že jsem mohl milovat a nemiloval, že jsem mohl pomoct a nepomohl, že jsem mohl někoho pohladit a nepohladil, že jsem mohl dát pusu a nedal.
6: No, nebudem to přehánět. Tak, přece takže, jenom si pořád farář.
7: No, ale proto. A druhé motto jsou to slova italského myslitele Luciana de Crescenzo, který řekl, lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, takže spěchejme milovat lidi. A lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout.
6: Dámy a pánové, Zbigněv Čendlik.
7: Děkuji. tak.
5: Zibi, my tě ale ještě nepustíme, ne. Protože teď bychom se zeptali trošičku jinak. Jestli si myslíš, že je štěstí, když tě někdo umí dobře napodobit?
7: Já si myslím, že to je neštěstí pro toho, který mě bude napodobovat.
6: A tak my ti ho teď pozveme, to je jeden z tvých nejlepších kamarádů, konec konců jste vlastně krajani. Dámy a pánové, pan Václav Faltus.
8: Dobrý večer. No, samozřejmě to se musí ty hlasivky trošičku tak jakoby malinko rozvibrovat.
6: Jo. Tak pojď to zkus to.
8: Já si vzpomínám, že jednou mi Zibi říkal, Václave, prosím tě, kdybych ho chraptil, já ti napíšu kazání, ty to přešteš mým farníkům a oni nepoznají, že jsem nemluvil.
6: Dámy a pánové, Zbigněv Čendlík.
5: Václave, tebe si to necháme.
8: A já si vzpomínám na jeden z ročníků, kdy měl přijet Zdeněk Troška. A Zdeněk Troška nejel a nejel a prostě vy, moderátoři, jste byli připraveni a někdo mi říká, tak dáme mikrofon dozadu. A já říkám, přátelé, pluvat pěkně, já už jsem tady, pluvat se převlíkám. On nebyl vůbec na... ještě přítomen. On byl někde v Poděbradech. Já vím, že tenkrát jsme trochu lhali, ale vím, že to lehce té situaci pomohlo. A teďka on se objevil, on přišel a lidé ho přivítali velkým bouřlivým potleskem. To se tady děje. On nevěděl, jako že...
6: A nebyl prostě... převlečen, víte, ještě
8: navíc. Nebyl převlečen. A kdybychom řekli šarmantní císař českého hardroku, tak tam jasně zvítězí František Ringo Čech. My jsme teďka byli spolu na nějak vystoupení a mě říkal, Václave, já si vzpomínám, jednou jsem dělal přehrávky před mnoha lety a oni mě říkali, pane Čech, máte strašně dlouhý vlasy, to nesmíte. Já jsem říkal, ale Aba nosí taky dlouhý vlasy a ten chlap mu řekl, tak nám soudruha Abu přivejte a my mu ukážeme. No, kdyby se řeklo šarmantní režisérka, vybírám paní Věru Chytilovou prostě, to je zajímavé. A ona se vůbec nezlobí. Já jsem říkal, paní režisérko, nezlobíte se na mě. Mě vůbec nevadí, že mě nějaké imitátor napodobuje. Tak jedna ženská říká, dví paní... Paní, kolik vážíte? 50 kilo s brejlema a bez brejly to nepřečtu. Já vám moc děkuju. Krásný, šarmantní večer vám přeju. Děkuju.
6: A teď přichází gentleman tělem i duší, dámy a pánové, pan Laďa Krndl.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2009, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Dámy a pánové, Laďa Krndl!
2: Vítej.
1: Laďo, kdy pak jsi naposledy zpíval na zahradní slavnosti?
3: Velkou zahradní slavnost jsme měli s paní Evou Jurinovou, bývalou televizní hlasatelkou. A tenkrát za plotem u nás na zahradě bylo asi takových 50 lidí, což je půl vesnice, kde bydlím. Nás tam bydlí asi 130 jenom. A tenkrát ona měla obrovský úspěch, protože všichni znali jenom z televizní obrazovky. Ona tam zpívala s kytarou, jsme hráli, tak to byla taková zahradní slavnost, na kterou teda rád vzpomínám.
1: A měli jste i slušnou účast teda na to, že vás tam byla polovička
3: vesnice? No tak to je vlastně jako už u vás v Hradci bydlí kolik lidí?
1: 100
2: tisíc.
3: 100 tisíc, takže kdyby přišlo 50 tisíc asi tak nějak.
2: No,
3: zpíval by si na zahradě a byli tam, jdeme tomu 40 tisíc.
1: Běžně to tak děláme.
2: No tak já se zeptám dál, jestli můžu, kdy naposled si prožil pocit štěstí.
3: Pocit štěstí prožívám denně, protože ráno, když vstávám, tak a si říkám díky Pánu Bohu, že mě tady nechal, protože 15 let je tomu, co jsem neměl vůbec naději k přežití a lékaři, kteří mě operovali, tak se sami tomu diví, že to je skutečně boží zázrak a já jsem šťastný, když ráno vstávám, ať mi je špatně nebo dobře, ať prší nebo svítí slunce, pro mě to je nádherný přesčasový den.
2: A já musím říct, že jestliže rozhlas Hradec Králové slaví 65, tak je také slaví a bude to už za malou chvíli. Laďa Krndl v letošním roce, bude velká slavnost, bude to 13. června?
3: Ano, bude to 13. června, já mám narozeniny 16. května, Václave, to ty dobře víš.
1: V neděli, říká Vašek.
3: Ale...
2: My jsme si řekli, že tady dnes využijeme toho, že jsi tady s námi a poprosím hostesku, aby ti přinesla krásnou kytici k tvým 65. narozeninám.
1: Poprosíme do vašeho potlesku oslavenec nejen Český rozhlas Hradec Králové, ale také Laďa Krndl. A to není všechno. Když vydržíte ještě tleskat, tak my máme, Laďo, jedno hudební překvapení, než kvůli hudební dárek. Já bych poprosil, aby přišli pánové, gentlemen, singers,

0: Gentlemen Singers.
1: S gentlemany se ještě neloučíme, několikrát dnes nám ještě přijdou zaspívat. Děkujeme pánu.

0: začínal. A když tady byla ta výročí Českého rozhlasu v Hradci Králové, tak to bude 20 let. A je to vlastně letos 20 let, kdy jsem začal, co by student gymnázia v České Třebové, přispívat do vysílání tehdy Československého rozhlasu, studia Hradec Králové, kde tehdy scháněli spolupracovníky, takže v tom roce 1990 jsem začal telefonovat z okresu Ústí nad Orlicí a byl jsem takovým kandrdasem. Takže jsem telefonoval vždy z Ústí z papírnictví od kamarádky a přispíval do Československého rozhlasu.
1: No a kam to Václav dotáhl?
2: A kam to dotáhl?
1: Díky Českému rozhlasu Hradec Králové. Takže máme z toho obrovskou radost. My ho považujeme stále za našeho.
0: Já vás taky.
1: A vidíš to, 20 let, je to neuvěřitelné. Utíká to, utíká. Protože ty máš své otázky vždy z hosty, tak jsme Václava Moravce poprosili, aby si také vybral hosta, kterého by vám tady v Klicperově divadle chtěl představit.
2: A tak si ho i uveď.
1: Tak si ho
0: tak
1: i uveď.
0: Tak mi dovolte, dámy a pánové, abych přivítal paní Medu Mládkovou.
1: Paní Meda Mládková, posaďte se u nás.
0: Protože Meda nerada se zmiňuje o věku, ale zacpěte si Medo, prosím, uši. Ale
3: já to takhle říkám sama.
0: Raději.
3: Já jsem kdysi tady studovala v Hradcím Královým. A to je před 75 lety.
2: No, my jsme se, paní Mero, chtěli spíše zeptat, vy v podstatě financujete tady umění
3: ne,
2: u nás?
3: Ne. Já vůbec nefinancuji. Já jsem darovala velkou sbírku Praze s podmínkou, že mě dají nějaké možnosti ji vystavit. A to je sbírka, která už tenkrát měla cenu 30 milionů dolarů, čili dneska to bude 300 milionů dolarů, protože to ohromně stouplo. Já jsem měla dobrý oko a kupovala jsem dobře. A vlastně to naše muzeum, jestli znáte, Muzeum Kampa, všecky vás zvu, má jednu specialitu. Máme jenom věci z doby, když přišli Rusové a už ti výtvarníci, který já jsem navštěvovala, byli zralí. Takže máme skutečně ohromně důležité umění, které dneska, teď jsem vám darovala dneska časopis, to se jmenuje Geo. To je francouzský velmi slavný prý časopis, který jel po Evropě a vybral 17 muzeí a my jsme z toho jedna z těch nejkrásnějších muzeů.
2: To blahopřejeme.
1: Já bych se zastavila u toho štěstí v životě. Vy jste tedy měli štěstí, že jste se potkali.
3: Vy dva. Já myslím, že jo.
0: Já myslím taky, že jo.
1: Paní Medo, řekněte mi, Václav je už poněkolikáté nominován v naší anketě Šarmantní osobnost.
3: Vy taky na tý jedný večer, říkám, on mě pozval, bylo v televizi, že jsem jeho maminka.
1: Ano.
3: A jeho maminka se urazila.
2: Zdravíme maminku teď do východních Čech.
0: Já mám dvě, jednu adoptivní a druhou skutečnou. Obě ano. Jsou báječné.
1: My se tady vždycky ptáme na to kouzlo osobnosti. V čem vy ho spatřujete?
3: Jeho?
1: U lidí vůbec. U Václava i u lidí vůbec.
3: Já myslím nějaký šarm.
1: Ano. A ten pocit štěstí, kdy vy jste naposled zažila, my to dnes vlastně máme motivováno štěstím v životě.
3: Já se stále pracuju a stále mám před sebou nějaký cíl. Ale štěstí, nějak, aby si vzpomněla nějaký šťastný, možná, když jsem se vdala, protože jsem 3 roky o to musela bojovat, takže když jsem to skutečně docílila, že můj manžel pochopil, že se stane nejlepší pro něho, tak...
1: Takže to je štěstí. A protože druhou osobností, kterou si chtěl Václav pozvat, byl Zbigněv Čendlík, o kterém uvažoval, tak my jsme si řekli, že tedy Zbigněva Čendlíka pozveme.
2: Tak jsme si vlastně pozvali tady toho Václava.
1: Jako vždy, Václava Faltuse.
2: Protože Zbigněv Čendlík, doufám, že to říkám dost složitě, řekl, že Václav Faltus ho vždycky může zastoupit, tak proč by ho nemohl zastoupit v této
4: úloze? Rád zaskočím Zibiho, protože on musel, jak jsme říkali, odjet, ano. Takže já opět naladím jeho hlas a budou otázky, Václave. Já myslím, že to jsou otázky, které možná čekáš, možná ne, ale já tady, jestli mohu položit první otázku hlasem Sipiho, protože už je to tady, Václave. Proslychá se, že budete zakládat Moravcovu velkou stranu. Je to pravda?
0: Ani malou, ani velkou. Nechte mě tam, kde jsem.

0: to znamená v novinařině. Je mi tam dobře a od strany raději dál.
1: Kdy v neděli obědváte, před besedou anebo po?
0: V neděli neobědvám, jen snídám a večeřím.
1: Děkuji, to bylo vyčerpávající. Václave, děkuji za rozhovor.
2: Ale já si myslím, že je čas přivítat další šarmantní osobnost. Dámy a pánové, přichází, doufám, teď nepoliticky naladěný zpěvák a ten, který se dostal do té první desítky, Jakub Smolík.
3: Vy jste v naší anketě poprvé, takže nám nedá, abychom se nezeptali na ten šarm, kouzlo osobnosti z vašeho pohledu.
2: Protože šarm to nemusí být jenom motýlek. Šarm může být, dámy a pánové, i takovýhle Jakub. Konec konců dostal si tolik hlasů, že jsi se dostal do té desítky. Co je u tebe šarm?
4: No tak já v prvé řadě musím poděkovat za to, že jsem byl nominovaný. I když já moc ty ankety nemám rád, čestný slovo, a mě třeba nikdo z vás neuvidí na vyhlášení Zlatých slavíků. Třeba tady paní vedle by řekla, to je provokace. Každý to má prostě jinak. Ten šarm, to fluidum, to, co přitahuje třeba mě jako ženskost. Ženská by měla být především ženská. Ona je bezvadný mít doma ženskou, ale nemusí mi opravit auto, vybalovat barák a podobné věci, že jo. Já radši doma budu mít ženskou, která je právě taková ženská. A já si myslím, že to platí podobný i jako u chlapa, ne? Ten šarm, možná, že spolehlivost.
2: Tak nám řekni, je to takové sklidnění? Hodně mluvíš teď o rodině. Je to třeba proto, že tě lidi vidí jako šarmantního, že tě vidí jako třeba toho správného tátu, všude o tom mluvíš v rozhovorech, na koncertech?
4: To já nevím. Já každopádně vím a budu mluvit za sebe to, že mě se obrátil život. Tím, že se mi narodila moje Petruška, její třeba půl roku, tak já jsem nevěděl, že jsem schopný takovýho citu a mít nejenom tak rád, ale i tak se bát. Proto nechápu, jak jste vůbec tátové mohli přežít dospívání, protože mě to čeká a vůbec se na to netěším, protože už teďko se bojím a budu zlej a vzteklý a určitě bude říkat, já mám tak blbýho tátu, on mě nechce nikam pouštět, ale já už se bojím teďko, když běží okolo bazénu, já se bojím, když jede na tříkolce, nevím, jak jste to mohli přežít, tohleto. Karel Wagner mi řekl, Jakube, na to je jediný lék, pořiď si druhý, třetí, čtvrtý, pátý.
2: Já si myslím, že to je to, co na tobě lidi mají rádi a proč ti nominovali, ta upřímnost. Dámy a pánové, Jakub Smolík.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2009, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Nádhera. Já se nedivím, že máme tak početné zastoupení žen našich posluchaček, Jakube, protože já si myslím, že tohle nám zvyšuje poslechovost. My vám za to děkujeme.
1: Další nominovaná osobnost roku, Jakub Smolík.
0: Jakube, posaďte se tady mezi námi.
1: Další nominovanou.
0: Mám to konečně říct? Žena.
1: Konečně žena, dámy a pánové, paní Jana Štěpánková.
0: Dobrý večer, paní Jano. Paní Jana Štěpánková. Paní Jana Štěpánková říkala, já vás musím pozdravit. Vítejte na prknech Klicperova divadla, paní Jano.
2: Děkuji.
0: Hráli jste tady někdy? Ano, zastomínejte.
2: To je reciproční z Pardubic.
0: Ano.
2: A my jsme byli lepší.
0: No, tam jste začínala, jestli to je pravda?
2: Je to pravda. Ano, byla jsem tam skoro 6 let, dost dlouho, ale měla jsem štěstí, protože tenkrát to byla doba 50. let a hrálo se v Praze třeba Šeřík v Hlavni, Boženka přijede, to byl Traktor, pak, já nevím, Parta Brusiče Karhana a my jsme hráli Shoa, Shakespeara, Miseta, my jsme hráli světový repertoár. A dokonce, a to už můžu, to je 50 let, takže to můžu říct, my jsme měli československou premiéru Ánuje z Křivánka svatou Janu. 4x jsme byli pozvaní do Karlínského divadla. To bylo vyprodané, no taky proto, že se hrál ten Šeřík v Hlavně v té Praze. Ale to byl takovej sukces, neuvěřitelný. A říkám 50 let, tak se můžu chlubit. Dostala jsem stipendium do Paříže, na měsíc nejela jsem.
1: Jste nemohla?
2: Nemohla. Protože jsem v sezóně hrála a o prázdninách tam hrajou už 100 let snad plešatou zpěvačku a to už jsem viděla. A nic jiného divadla nehráli, tak nevím, co bych tam ten měsíc dělala. Tak to jsem se jen chlubila.
0: My tady dnes hovoříme o tom štěstí v životě. Měla jste i štěstí na role? Je to mužka jenom zlata?
2: Je. Na role, ano. Ano. Klepu. Opravdu, ale hlavně jsem měla štěstí na repertoár, což je důležitý, a na režiséry. A to je alfa, omega. Každýho divadla, každýho představení je režisér. A dramaturg, který tu hru vybere, samozřejmě.
0: My tu máme ty hezké přátelské vztahy, snažíme se vyvolat tu atmosféru rodinné slavnosti, zahradní slavnosti, takže by mě docela zajímalo, co je důležité pro to, aby člověk měl ty hezké vztahy s lidmi a aby si udržel dlouhé přátelství s lidmi kolem sebe?
2: Je to v podstatě dost jednoduchý. Strašně, podle mě je to jednoduchý. Já si myslím, že od toho dětství, když to beru od toho syna, je důležité, co do něj vložíte. Od malička, od plenky, od toho nejmenšího tvorečka, co do něj dáte, ono se vám to vrátí.
0: Hmm. Takže je to velká práce.
2: Ale je to jednoduchý.
0: Ano.
2: Je to naprosto jednoduchý.
0: My si tu dnes povídáme o štěstí a my jsme také jedno štěstí dnes pozvali v té stělesněné podobě.
1: Já navrhnu, takže, ale nechcete si posadit? Ono to možná bude bezpečnější.
0: Ono to bude.
1: My tady máme pro vás tady to přesto.
0: Vezměte místo a my vám představíme a i vám tady v sále konečně štěstí v reálné podobě.
1: Řekněme stělesněné štěstí.
0: Stělesněné štěstí.
1: Přichází dáma, která je v podstatě ještě takové malé koťátko, přesto ale řeknu, že přichází pan Jaromír Jó. Do vašeho potlesku, prosím.
0: Principál národního cirkusu Jó se svou ženou Marcelou. Vítejte, pane Jaromíre.
1: Tohle je ta dáma. To je puma, paní Jano, která se jmenuje Vančaj. Vančaj je v překladu štěstí. Tak jestli jste si v životě málo kdy sáhla na štěstí, tady máte příležitost. Musím zatímco paní Jana Štěpánková hladí své štěstí.
2: Ježiš, ty seš tak krásná.
1: A drží, ona to ví.
2: Je, ta má krásný jazyk. No to je úžasná. Pojď sem.
1: Tak já zatím řeknu, že Vančaj má ještě druhé jméno, že jo, Jaromíre. Vančaj se jmenuje Vančaj Lada. Jo. A možná, že Klokočníková.
3: No,
1: to proto,
0: ne, to už ne.
1: To už ne. To proto, že v podstatě Český rozhlas Hradec Králové byl u toho, když se Vančaj křtila a Lada je vlastně kmotřička.
3: Ano, já myslím, spoustu lidí je překvapeno, když se ptají, jak se jmenuje, a říkám podle nálady paní Klokočníková.
1: A nebo... Po ránu vždycky a večer už je to Lada.
3: Lada, Vančaj Lada Klokočníková je celé jméno.
0: To Vančaj, to je japonsky?
3: Ne, je to čínsky, protože Vančaj, tato puma, se narodila tuto zimu, kdy můj cirkus Jojo účinkoval v Hongkongu v Holiday in Ice, tím se rád pyšním samozřejmě. No a já byl na Macau v největším kasínu na světě a hrál jsem a měl jsem to štěstí, že jsem vyhrál jackpot a ten automat na mě začal křičet Vančaj, Vančaj, a v tu chvíli můj syn mě volal, že se nám narodila puma, tak se jmenuje Vančaj.
1: Jaromíre, vy jste sjezdil se svým cirkusem v podstatě opravdu celý svět. Tady paní Jana si sahá na své štěstí nebo na rozhlasové štěstí, říkejme, když je to rozhlasová puma. Kde vy jste vlastně na tom celém světě potkal štěstí?
3: Štěstí? No já si myslím, že štěstí se musí naproti. Štěstí přijde, ale musíte mu jít naproti. Já jsem třeba jedno moje štěstí potkal v Mongolsku, v Ulan-Bátoru.
1: A to?
3: No to je moje manželka. My jsme se seznámili v Ulan-Bátoru v Mongolsku.
1: Ale vypadá jako Češka.
0: Pani Marcela.
1: Vypadá jako Češka, říkám.
3: No, Češka to je, ale je pravda, že postupem do my teď říkám taky někdy Čingischánova pomsta, víte. No a druhý mojí štěstí třeba například je Vančaj. A nebo štěstí mě potkalo i tady v Hradci. Protože před několika dny jsem byl v nemocnici, tady zdejší fakultní, čím co chci poděkovat lékařům.
1: Jsou tady někteří.
3: Celé nemocnici, protože byli všichni fantastičtí. Ale podepsal jsem revers, místo abych šel na sál a šel jsem rodit pumy. No. A když jsem je odrodil, tak mě odvezli a rovnou jsem šel na operaci.
1: I lékaři ze záchranky mě řekli, že když vás viděli a vy jste jim řekl ten příběh, takže byli v podstatě v pohodě a vypli majáky, jo, i když vám šlo o život. Protože vy jste potkal nějakého šamana a co on vám řekl? Nebo to byla šamanka?
3: Ne, byl to šaman. Bylo to na Filipínách, no a takhle zachrastil kostičkama a říká, podíval se na to na mě a říká, vy děláte něco ze zvířaty? Já říkám, no tak mám pumy, leopardy, krokodýly a tak. A říká, no zachrastil po druhý a říká, dejte si pozor, protože já vás sežeru.
1: Přesně tak. A když tohle vyprávil Jaromír lékaři ze záchranky a on zjistil, že všechny pumy jsou zavřené, tak říkal, on ten slepák přežije, že? No.
0: Když jsme se viděli u nás v PHčku, v pátečním Habaději, tak vy jste měl tady na krku obrovské množství amuletů, talismanů. Dnes máte jeden. Nosíte je proto, aby vám přinesli štěstí?
3: No, tak víte, je to víceméně imíč, ale některý z těchto, například tento drap je z roku 1900 a je to ze zvířat, který vlastnil mý praprapředkové. Například mám z medvěda, který ho vlastnil můj prapra dědeček. A vyrůstal medvěd, s ním vyrůstal, spali spolu v Maringoce. A když se dědeček oženil, tak už nechtěl spát s medvědem samozřejmě. Tak. Byla svatební noc a medvěda dali do klece. No a medvěd jí rozsekal a spal se do té maringotky k dědečkovi. A málem z toho byl rozvod, že jo? Protože babička nechtěla spát s medvědem. No, tak.
0: Štěstí v reálné podobě tady s námi tráví hezké chvíle. Je neuvěřitelné, jak je tahle ta pumička hodná. Protože my jsme vás viděli také v kleci s tygry a i s nimi se dokážete mazlit. Řekněte nám recept na to, jak je to možné, že člověk může strávit právě se zvířaty takhle krásné chvíle a učíte se od nich něco?
3: No, spoustu a pořád se učím, ale to jsou, já si myslím, taky nejhezčí chvíle. Já když se chci odpočinout od lidí, hlavně samozřejmě mých zaměstnanců, tak vlezu do tygří klece nebo vemu tygra, jdu s ní na procházku, ale jako nejlíp se spí u tygru. No, když jsme jednou u Bolka, polívky u jeho na jeho farmě, kde každý rok hostuje můj cirkus a hrajeme krásný cirkus o divadelní představení, tak jednou se tam výjimečně pařilo až do rána. Kam výjimečně, jak Cela. Jinak. No.
1: Proč se na vás manželka usmála?
3: No, bylo taky to souvisí. No a já ráno, možná jsem chtěl taky trošku zapůsobit, říkám, tak já nejdu domů, to je nebezpečný, já půjdu spát k leopardu. No tak jsem si vlez k leopardu a všechny, celá ta parta, včetně Bolka, se šla podívat, že ona Magora, který jde spát k leopardu, tak jsem si dal leoparda pod hlavu, jedním jsem se jako přikryval, to víte, přeháněl jsem to. No a moje žena se tam postavila s koštětem a dávala pozor, ona myslela, kdyby mě začali žrát, že to nějak zachrání, no.
1: Tak, já myslím, že vás také poprosíme, abyste vzal místo.
3: Děkuji.
1: A poprosíme Laďu Krna... Ano, Jaromír, jo. Marcela, jo. A také... A teď, abych to nepoplet, Vanča i Lada, jo.
4: Já si s dovolením, jestli můžu pohladit. No heboučka, koukejte se, no jo.
1: Ale ona, jak slyšela ten hlas, tak se oháněla najednou, hele.
0: Laďo.
1: A nyní, dámy a pánové, Laďa Grndl, co by zpěvák.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2009, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Tak, a když tleskáte, tak nám dovolte, abychom přistoupili vlastně k tomu nejdůležitějšímu, proč jsme se dneska na naší zahradní slavnosti sešli, abychom přistoupili k vyhlášení té nejšarmantnější osobnosti za rok 2009. Dovolte mi, abych na pódium pozval pana Jiřího Kánského, což je...
2: náš ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a hostitel tedy.
1: Dovolte
2: Vítejte,
1: mi, abych,
2: pane řediteli.
1: Abych pozval také pana Miroslava Dittricha,
2: šéfa producentského centra Českého rozhlasu.
1: A konečně na pódium dorazí také pan Petr Duhan,
2: generální ředitel Českého rozhlasu. Vítejte, pánové. Než zazní fanfáry, já si myslím, že využijeme návštěvy generálního ředitele Petra Duhana a alespoň jednu otázku, pane generální řediteli, pro vás.
3: Tak dejte se, Lado.
2: Takové to rozhlasové štěstí, v čem vy ho vidíte?
3: Rozhlasové štěstí. No tak to má několik podob. Takovou tu privátní podobu rozhlasového tvůrce, to jsem zažíval ještě před několika měsíci, když jsem moderoval jeden z pořadů na Českém rozhlase 6. Byl to velice obtížný pořad, protože sám moderátor, jedno složité společenské téma a asi 15 posluchačů, kteří volali a s kterými ten moderátor, v tomto případě já, musel mluvit a diskutovat. No a to štěstí spočívalo v tom, že poté, co jsem skončil a byl jsem plný pochybností, pochopitelně, jak to vlastně dopadlo, začaly zvonit telefony a najednou jsem slyšel, muže nebo ženu, to je lhostejné, já si chci ještě s vámi povídat. A to je obrovská satisfakce, obrovské štěstí, to vám mohu říct. Kdo to zažil, obracím se na Václava Moravce, určitě to zná. Pak je ještě jiné štěstí a to je, řekněme, štěstí ředitele. A to jsem... rozhlasové štěstí, ředitele, abych byl šestý. A to jsem zažil dneska, když jsem viděl a slyšel ty dvě mladé zpěvačky z vaší soutěže Zlatý mikrofon. Já jsem si uvědomil, že to je naše poslání, to je to veřejnoprávní poslání, které my máme plnit. Objevovat talenty, pečovat o ně, starat se o ně. A to je vzkaz kolegům na celoplošné stanice do Prahy, protože... jak to řekla paní Štěpánková, v Praze se často hraje optimistická tragédie a v regionech se hraje skvělý Macbeth.
2: Děkujeme.
1: Pan Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. Já poprosím naše asistentky, kdyby vám, pane generální řediteli, podali obálku a kdybyste řekl tu nejdůležitější větu.
2: Já si myslím, že nejprve poprosíme o fanfáry.
3: Já to už vím, já to vidím a je mi obrovskou ctí říct, že vítězem 14. ročníku ankety Českého rozhlasu Hradce Králové a Českého rozhlasu 2 Praha se stává a zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové černé převeře paní Jana Štěpánková.
2: Paní Jana Štěpánková!
1: 14. ročník, 14. nejšarmantnější osobnost, které gratuluje generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan.
2: V tuto chvíli paní Jana Štěpánková přebírá zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského, pak obrovskou kytici od floristické školy z Rusek.
4: Paní Štěpánková, blahopřeji vám a musím říct, že mě obzvlášť těší, že přestože nejste denně na obrazovce, jako někteří z vašich kolegů a kolegyň z branže v bezpočtu seriálu,
5: je přesto... ani v blesku nejsem.
4: Ani v blesku. Přesto jste získala největší počet hlasů rozhlasových posluchačů. Právem jste šarmantní osobnost roku. Blahopřeji vám.
1: Jana Štěpánková dostává také květiny od společnosti Kobla.
2: To ještě není všechno, paní Jano. Ještě jedna gratulace tady je, a to v podání našich gentlemanů.
1: Gentlemen singers.
6: Herečka.

0: Ну,
1: дякую, красні, все було. І зараз я беру вам на мужу подав. Я що було красні. Я дякую вам. Це було красно, хто то вимислив.
2: Джентльмені.
1: Нагадерні. Ježišmarja, to jsem se opravdu pobavila. To je krásný.
3: Vy teď budete mít, paní Jano, jeden důležitý úkol. Vy byste jako v tuto chvíli úřadující nejšarmantnější osobnost roku měla vyhlásit další ročník.
1: Vyhlašuji 15. ročník ankety Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu 2 Praha. Šarmantní osobnost roku 2010.
3: Děkujeme.
2: Výborně, jo.
3: Děkujeme Janě Štěpánkové. Děkujeme Václavu Moravcovi, manželům, jo. Děkujeme Laďovi Kerdlovi, Jakubovi Smolíkovi, Václavu Faltusovi, také Zbigněvovi Čendlikovi. Miroslav Dittrich, Jiří Kánský, Petr Duhan. Ti všichni byli u toho, když se Jana Štěpánková stala nejšarmantnější osobností roku 2009.

0: Ještě jednou děkujeme a za rok tady v Klickerově divadle a na vlnách Českého rozhlasu na viděnou a naslyšenou.
1: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2009, kterou se stala herečka Jana Štěpánková. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy celého gala večera.
2: Český rozhlas Liberec,

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se příští týden ochladí a bude deštivo. Na koupališti v Mimoni město instalovalo solární elektrárnu. Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů. V noci i zítra bude polojasno, postupně více oblačnosti a teploty od 1 do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly být z kraje týdne a zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Radnice v Mimoni na Českolipsku nechala na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 3,25 milionu korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
3: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme.
1: Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
4: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
1: Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Magyar odpoledne složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. Prozatím povede úřednickou vládu, než sněmovna potvrdí jeho ministry. To by se mohlo stát už v úterý. Magyar v parlamentu slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem. Omluvil se učitelům, novinářům i menšinám, které podle něj režim Viktora Orbána perzekoval. Kromě toho Magyar slíbil i nápravu ústavního systému a opět vyzval prezidenta Tamáše Šuljoka k rezignaci.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle v údolí mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 až 4, v údolích až 1 stupeň Celsia. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jurij Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře. Také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burgmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první z té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lienvrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lienvrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se ji učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená, a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že jsem ji nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla vprostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale z začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn vyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete, společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin, třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: tak sme se rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Oľača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru, informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irina Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina na to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony.
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ujedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10° ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volává si Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: To musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dět jí utká na její tělíčku jen hrubé sukno. Tak taková jahůdka potká na jednou svého pána v nádherném kočáře. A on na ní spočine se zalíbením.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Princezno.
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím z toho, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: Jo, to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: v
4: obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani česky. Nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já taky jsem taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já si myslím, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká
5: česky,
4: Karel, ale...
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty
5: co je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože já jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
6: Karle. Lepší se.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může býti?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě, pravý blinkr hbitě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetěla, že
3: ty jsi měla být.

0: korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
1: Aby to nespadlo. Pomůžete mi? Aleši,
2: tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
1: To je vejška.
2: Sousedka, ona tady...
3: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
1: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
3: No.
2: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
4: No, ale tlačit jí nemusel.
2: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
5: Mě se zdá, ty chlape, ty... Ty tady trlíku.
2: Komu tykáš ty?
5: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
2: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
1: Byl jste báječný, děkuji.
4: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no, tak raci no mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Aby
0: se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. a my jsme, ne, v 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš, o kterým
2: teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio, jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou.
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený no. hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano, že jo, Karel ano. To taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde
2: on?
3: Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo to.

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno, jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo, vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo. Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já vím.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo, FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu, moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běží
1: papá,
2: mami, seš,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnný provoz, no? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: A jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: No, tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No, by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo Měna má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé voňavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakuférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který kdy si vypraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, no nesmysl, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Přišla. Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapáleným.
3: No a co říkala taxika?
4: Neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezvadný. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světle zelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet vždyckého.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče, co budu dělat. A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat, zadali jsme za to. Ble, nic.
5: Nešlo to dolů.
4: Ježišme. My říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to, ze něj několik nás bylo, začali sklapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prostě prosím není možný.
4: K vám zase.
5: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám a nebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane Bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem, honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul, nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačká tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku Noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranty, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici. I když spousta inflagranty vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je. Ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi přičinu, anebo kdy jste vy někoho přičinu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen při činu inflagranty, volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla při činu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle, kde teče v záchodě, neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk...
1: Můžu vám říct, vlastně... docítit se.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umývárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen při činu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo. Neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já už vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, je fakt, že přistižen při činu, no takový zloděj, ten když je přistižen při činu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: přistižen přičinuje okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je? Přistižen přičinuje téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl přičinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Haló, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistřížena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou a šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jak jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. A ty vrata jsem na něj přilepila. A on

0: čačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
1: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
0: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli a jako dospělou ne.
1: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
0: A víte, že ne?
1: Ani abyste byla v partě?
0: Počkejte, my jsme chodili krát třešně. A hrát.
1: Už to z vás leze.
0: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by... Když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
1: A hnali vás?
0: No to víte, že nás hnali.
1: No tak, jako byli vidle.
0: Ne, to byl takový starý pán. Ale on se zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jakože teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
1: A takhle, když nějaký... už se na něco teda jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
0: já
1: se
0: já
1: to
0: myslím,
1: dost...
0: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň a my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu jako kohoutek a maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala sklenicku a šla se napít na tu chodbu. A mamka jí říká, co tam děláš? Ty si šla pít? Ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle to jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
1: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
0: No to bylo tu zapírání, takže prostě...
1: No jasně.
0: Tím, že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
1: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju. No. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
0: Dobrou noc.
1: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáževelaš. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já, když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká, pro Krista pána, jestli zase vyváděla co. A říká, já jsem byla u tety, já jsem vyběhla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlazala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už jim někoho ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí se to.
1: Prostě děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro sebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, ale jim tichu, Já to mám ze školky zakázaný. Protože všichni bouchli smíši, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila do nejma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím se za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen při činu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout při činu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen při činu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme při stížení příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistížen přičinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči vsloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinou. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu, víte co, je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako, já jsem jenom tady na, reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé, tady jsem přišel počítač a podobně, já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně, 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho vlastně říkal, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty dva lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě no tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panovi, to jsou ty sem. No, darebáci, jako u nás se budou mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude je to stejné, všude je to stejné, jinými slovy.
1: No, já jsem koukal, no, protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkal, no, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknu s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, pak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Mirek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900. Telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás. Byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Petě, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se. Šepnu, to mi bylo. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velkém mezinárodním nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak nějakým bordelu všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že se nemohl ani víc ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyním, nech se podívají na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknul a za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju a vám, zdravím vás, mějte se krásně, naschle.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být přiletčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blaženy něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vásy něco přes 3 tisíce a vidím tady takové dvě, tři odnože tohoto příjmení, za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno. Pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Z Jůček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, to na vás infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jasně. Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda. Já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, jsem viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo, a teď já jsem to neviděl, já jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, načeš, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí, ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šnuru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no, ale jako to přestížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo. Ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni mě převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ono se vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem jel za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, jestli sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku, a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako no my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl, byl tedy Anešky Malé na Jižním městě, no a zkrátka on, to jsou dost takový nepříjemný vzpomínky, no, zkrátka on zavolal toho mladýho a ten mě vzal, a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žuloví na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím. Jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílení.
0: To je šílený.
1: Ale jako víte, co on je tady, že teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optal, jestli jako je točí podle skutečnosti. A on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, kdy jak, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit tak, že to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako... Víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Jako, vám vykradli potom... byt, nebo ne? Nebo...
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale já tak jako se... potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jo, to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Takže zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně zmatený, no. Že teda jasně, jako sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu, to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky, díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by chybělo při inventuře zboží, bylo by manko, tak bychom jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama. To se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si teď si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počkat mi manžel zakazoval prostě, abych je chytla ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zas tak velký, tak dohledáte jako.
0: No tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No tak to je takový jeden větší řetězec na severní Moravě.
0: Já vím, ale druh to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, ale jiný řetězec, takže vlastně se krádlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no. A vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednou, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No děkuju vám a i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

Přistižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání. Pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo a asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z loďi.

0: toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje baru má zákaz chodit pod balkóny a je poměrně jasné proč, protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdravím. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli.

0: jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to teď, no, protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak v tom velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska, po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé že ho nechali mě tak mlátit.
1: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já tomu se určitě nějak jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě no, v Prešově.
0: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
1: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako cekec mazet ode mě.
0: Takže takhle, jinak...
1: Já vám děkuji.
0: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
1: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
0: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
1: No, prosím.
0: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
1: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí schyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
0: no,
1: děkuju
0: ale
1: vám
0: to
1: za
0: ještě
1: to.
0: Ještě dneska vidím. Ještě
1: já
0: dneska
1: vám rozumím.
0: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
1: No tak,
0: nic,
1: nebojte.
0: Zdravím vás všecky, ať se vám daří. I
1: moc děkujeme. Moc děkujeme, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady. Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižena. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to do hru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl, jak se tomu říká teďka, prostě takové silné dřevo. Já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, ten trám, jako. No tak já jsem si vylezala ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No, ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a říkala, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No, to
1: no ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy,
1: já bych to nedělala.
0: Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co se, ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla z husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo. Rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen příčinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Tichy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct straník, že jo,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, já jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předsala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit.
0: No řekněte mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem ročník 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali, A tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě, a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila, byla celkem...
0: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to, já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprt jedničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, co je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takovou vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkové, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. A já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoupili zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
0: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
1: Vesele.
0: Ať se daří, mějte dobrou noc, děkuju.
1: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem jí slyšela, moc zdravím.
0: Ano, děkujeme, dobrou noc a já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě, jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macon z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Pivoli, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
2: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

0: Strýčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, to tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci. Pane Referente,
5: nejsme tady všichni, Voráček a Pata znovu vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: to rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Tak, běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Mario.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
1: Proč?
7: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
7: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
7: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
7: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
7: O, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
7: Ne.
1: Dobrou noc.
7: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madam.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrél v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrél pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme.

0: starostí půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
0: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Co? Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...

0: co z toho?
1: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
0: Proboha, co?
1: Moudrá žena.
0: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
2: Proč?
0: Se ptá proč.
2: No se ptám proč.
0: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
2: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
0: je,
2: co
0: vy
2: pořád?
0: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
2: Ne.
0: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
3: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
0: no,
3: dokonce,
0: máte, no.
3: motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
0: Nevíte to.
3: Ne.
0: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
3: Jak to?
0: No jste přece muž, ne?
3: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
0: Písemně?
3: No jistě.
0: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
3: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
0: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
3: Jo, tak to bude synův.
0: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat.
4: Tak
0: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
3: Tak.
0: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
3: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
0: Si píše. Sama si pro
3: si
0: sebe.
3: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
0: A budete hezky poslouchat?
3: Budu poslouchat.
0: Budete hodný.
3: Budu hodnej, tom. Nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
0: Ono je to o Popelce.
3: Popelku já rád. Hmm.
0: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. Agátu ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byli moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
3: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
4: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
5: Co je to šáší?
6: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastín, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
7: To je to první, že? Zkusíme to.
8: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
6: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
7: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
8: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
6: Přikláněte se, ale vyberte.
8: Na trojku Sambucus nigra.
7: Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co?
6: Sambucus nigra.
8: Určitě.
6: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
9: Dvojka.
6: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
10: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
8: To je ztracený.
6: Tak prosím.
9: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
6: Co je to pagát? Tak pagát.
7: No, tak.
6: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
8: pagáč.
6: Rozstříhaný provázek.
7: Špagát.
6: A nebo Nejnižší taroková karta.
8: Koláč je pro vás karta.
7: Ne,
9: Karel,
7: ale
9: já
7: si myslím, že to bude asi...
8: To jsem teď ztracena.
7: To je ta vědnička.
8: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
7: No, pagáč.
8: Jsou pagáče.
9: To je lidový vypraveč. Na
8: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
9: To se smí přijde.
7: Pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
6: Ano, koláče, provázek, karta.
7: Koláče, provázek, karta.
9: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypravěč.
8: Jak nás máte?
7: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
6: Ke kartě. Máte pravdu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět?
3: Kdo?
2: Třeba tvoje žena. No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže
2: já mám špatné svědomí, to je pravda. Já co, když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Udlovuj mi sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, pořád, moment.
5: Hello, kým jde slenk? Řekl vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okamžiš, malý okamžiš, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že?
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vercha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: budějelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpust, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
4: Děkuji.
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No jak abych to dopověděl.
5: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
5: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
6: Jo.
5: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
7: Co se dobrého vkusu vtýče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejčí jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
7: Nevím, Ramáky se tež si úplně. Se vám všetě, nebo nespoň?
1: Ano, opravdu,
7: ty detaily. Já ztrácím čas, jako by mi mě neužijí.
1: Čnůstkami.
7: Nikom se neužičkami. A já vám, madam, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
7: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
7: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
7: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
7: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Prostě, buďte přece trochu skromnější.
7: Madame, nedopřejte se mu snouben, jsem to nemůžu.
1: Prostě, už jste příliš
7: na mě. No, já pláhnu po vás, nemůžu
1: vás žít. Prostě, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
7: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
7: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
7: Merci.
1: Je, vy jste příliš vychytrali.
7: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.